0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Život je šatna v kabaretu.

DNA.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že jsi po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Ten dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramentsky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal Julius Fučík a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. Na tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrají z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem, nebo...
0: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádnej strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma v aranžii Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak to jsem šel pěšky, v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita. Byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, a to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měl jsi radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila, stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila a po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak to. Já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle, byla premiéra. A samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikla úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat. A taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn. A ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně? Můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: A teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradce Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných, nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun, Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme se teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zazpomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. A na to mě přivedl vlastně Milan Chladil. Ten říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že měl tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíčně řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: To byla orchestrálka Raindrops Keep Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan: cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu muselo být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě, Tomáši, a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku, a děkuju i tobě, Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Tě ožením, ahoj, to bude švanda, ahoj, to bude švanda, ahoj, ty hloupé čáry, ahoj, to jsou samé, samé, samé

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde klid.

0: kde jsi včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku medový.
0: Kde jsi včera

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
2: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
1: Nepůjdeš.
2: No, já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde. No. A je to strašně
1: a
2: veliká
1: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
2: No.
1: Že jim to tak zkazej.
2: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
1: Ano.
2: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté třídě.
1: Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
2: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane.
1: Třeba, já vím, třeba letos v tomto školním roce, jo.
2: Tak se budu
1: těšit. A
2: třeba
1: nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách,
1: ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: Měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiátku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nejlepší, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase se objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája dub na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytratil hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říká, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká zákristy, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na bubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, zkusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě.
1: Ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy, vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To, co děje se, to se děje, to, co, to děje, do děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svě známě přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin, skopičin je naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška, elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme
2: je to
3: si...
2: pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: Jo,
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká, říká, co tu chceš?

0: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako proč ne, když je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
0: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
0: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano. Jo,
0: no.
1: Ano.
0: Ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
0: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
0: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení, a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, když ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
0: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
0: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
0: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni novní

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jenčaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No,
1: je to ještě lepší, dobře.
2: To by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se. Dobrý večer. Já zdravím diváky politického hrašení, že?
5: Ano, my vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, dobrý večer.
4: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer,
4: já vás slyším a připítím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň 12.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, v takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let natvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda. A vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo. Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště.
1: A ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
2: posadu? Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš? Jako,
2: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, Richard, a? Pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politici nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, je to humor. Děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň. Střídáme
5: telefon. Mělo od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství hodně hlasů. Pro Václava Faltuse, Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou, Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní krávy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím. Jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. My si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Kdyby si omdel, aby tě mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. A spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný. Jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik těch není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se zbál, nebo?
4: No, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To je
1: přece, podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Umoriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, no, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal svého koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak
6: celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano,
5: konečně. No, a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Je. Ano, ano, výborně, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, dobře. No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jet rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To
6: je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale. No jo. No víte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku. Rozumíte?
6: Takhle, oni to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo. No.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo. No.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já
6: majore.
7: Musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore,
6: no.
7: Nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: České dráhy kvůli zavedení zabezpečovacího systému vymění část souprav na trati mezi Prahou a Benešovem. V každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy od září zajistit asistenta pedagoga. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Dnes je úterý 1. září a zprávy má Petra Vališová. Dobré ráno. Na trati mezi Prahou a Benešovem bude od poloviny prosince jezdit víc vlakových souprav přezdívaných Syslograf. Jde o starší vagóny s lokomotivou a řídícím vozem. České dráhy je tam nasadí kvůli zavedení zabezpečovacího systému ETCS. Některé starší jednotky City Elephant, které teď na trase jezdí, ho nemají, vysvětluje mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: Dojde k přesunu některých starších jednotek City Elephant, do kterých už zařízení ETCS montované nebude, na trať, kde není potřeba toto zařízení, na trať, která jim ještě není vybavena, a to je spojení z Prahy do Berouna.
0: Dnes začíná školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
3: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
0: Do prvních tříd letos zamíří asi 115 tisíc dětí. Francie od dneška zavádí nový poplatek na takzvanou ultrarychlou módu. Míří hlavně na velké asijské e-shopy, které prodávají velké množství oblečení nižší kvality za velmi nízké ceny. Informuje o tom francouzská agentura AFP. Poplatek budou firmy platit podle druhu oblečení. Třeba u trička to budou 2 eura, u džínů 9 a u bundy 12 eur.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Po noční údržbě je opět otevřen Bubenický tunel nebo část tunelového komplexu Blanka. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď by to chtělo Petru Janu.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
4: A byla by to pravda, moje malá premiéra zpívá. Tak dobré ráno, přeji tady nové posile ze zpravodajství Českého rozhlasu střední Čechy. Mám napsáno Petra Vališová, koukat se budu a přesvědčovat ještě hodněkrát. Vítej u nás.
0: Dobré ráno.
4: Jak se ti zprávařili?
0: Zprávařilo se mi moc dobře.
4: Mám čekat někde nějakého zakopaného psa?
0: Doufám, že ne.
4: Jak dlouho děláš zpravodajství?
0: Takhle, no 3 roky.
4: Kolik je ti let? A to už se sem nepatří asi. Tak popojedem a pěkné ráno všem.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

ráno. Bude to Seket Mazec. 5:06, pěkné ráno, první podzimní den, meteorologický podzimní den. Astronomický, na to si ještě počkáme, ale to zásadnější je přeci to, že špunti i odrostlejší, přerostlí i věční studenti, vlastně ti taky ne. Ty o něco později. Zkrátka 1. září začíná se tam, kde se neodkládá start školní docházky. Tak, milí rodiče, obzvlášť vy, kdo máte toho prvňáčka, toho caparta, tu budoucnost, hlavně mu to nepokazit.

0: 5 hodin a 10 minut a Český rozhlas.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 1. září, svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadu přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chčije a chčije.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte, dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: To on jako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
0: No to se musí oslavit. Kapela Bee Gees pro vás snad vám udělá radost. Teď 5:12. Pěkné ráno na 1. září.

0: Český rozhlas Střední Čechy, 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A dívám se na aktuální teploty, řeknu vám, pěkně rozdílné jsou teď, chvilku po 5:45. Nejchladnější místo v kraji Kralupy nad Vltavou 12,5, nejteplejší místo Brandýs nad Labem skoro 17. A vy někde mezi tím. A že nás posloucháte od jednot nevadí. Pavel Karas přidá přehled informací o tom, jak bude.
2: Tak vypadá to, že bude přechodně slunečno, přechodně, ale může být mraků víc a jak už jsem říkal, pršet moc nebude. Ty odpolední teploty se budou pohybovat většinou do letní hodnoty 25 stupňů Celsia, takže nejčastěji mezi 21 a 25 stupni. Rána už můžou být chladnější, to znamená, že ta teplota může klesat i k 10 stupňům. No a přes den těch srážek moc nebude, čekáme spíš výjimečně slabé přehánky, případně slabý déšť, ale většinou se to obejde bez deště.
0: Však my si na to jeho výjimečně posvítíme a budeme zjišťovat podrobné informace. Mimochodem s Pavlem Karasem snad i dnes ve 7:45 naživo. Ohledně předpovědi počasí, co tady vidím v aktualizace, meteorologové očekávají, že úterní den bude spíš slunečný, potom v průběhu dne polojasný, skoro jasný, teploty 22 až 25, pršet by úplně nemělo, ten vítr ten nebude stát ani za řeč a rozptylové podmínky OK. Teď po ránu a přes den velmi OK.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
4: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
3: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou?
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: 18.

0: září je tu. Škola volá. Ale na co se těšit do školy?
1: Na kamarády a na nový předměty.
2: No, tak asi tělocvik nebo výtvarka. Tak asi na kamarády.
3: Na hraní vždycky před školou.
4: Ve škole mě baví tělák, matika, trošku pracovní činnosti a takový.
5: Ve škole mě baví tělocvik, přestávky, hudební výchova.
4: Těším se na zkoušení nových věcí a těším se na kamarády.

0: Osvěžující ráno, tady Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví vás Honza Macoun. Dnešní den bude bez deště, mírný vítr a nejvyšší teploty 22 až 25. Užijte si ho pokud možno, aspoň i chvilku s námi. Budeme rádi. Teď zprávy v půl.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: České dráhy mají od dneška novou generální ředitelku Lenku Hamplovou. Ta doteď působila na ministerstvu dopravy jako vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce. Dozorčí rada ji do vedení dráh jmenovala bez výběrového řízení. Kutnohorská radnice dokončila opravu jídelny na základní škole Žižkov. V provozu bude od zítřka. Dělníci dostavili přístavbu, upravili vnitřní rozložení kuchyně a vyměnili okna. Za práce město zapravili.

0: platilo téměř 55 milionů korun. V Praze začal platit nový metropolitní plán, určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů. Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely. Na sociální síti X o tom informovala britská námořní služba. Nejsou hlášené žádné oběti. Iránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Saudská Arábie ani Omán se k incidentu zatím nevyjádřili. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále, ve kterém prohráli se Švédskem 0-3. A počasí na dnešek polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Pozor, v Praze východ, v Želivci, u Sulic do 18. října omezení na té hlavní silnice druhé třídy 603. Rekonstrukce pokračuje další etapou. Staví se tam okružní křižovatka, opravuje se most a projíždí se jen ve směru od Jesenice ke Kamenici. V opačném směru musí osobní auta na objížďku. A to tedy přes Novou hospodu Štiřín, Petříkov a Křížkový újezdec.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a za chvíli se vydáme do školy, teda ona stojí, ale má tam i novou budovu. Kde to je?
0: Je to první základní škola Komenského v Říčanech u Prahy a je to třípatrová dřevostavba, která na svůj provoz potřebuje minimum energie. Více už za chvíli.
2: Ano, tak snad nedorazí taky dřevomorka, to bychom jim nepřáli.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Za 5,5 minuty, 6:45. Dneškem začíná nový školní rok 2026-2027. 10 měsíců učení, třeba i v Říčanech u Prahy, tam půjdou dneska žáci do nové budovy první základní školy Komenského. Abych vám to víc přiblížil, je to třípatrová dřevostavba, která má svůj provoz docela ekonomický, protože potřebuje minimum energie. Vytápění a chlazení zajišťují tepelná čerpadla.
1: Škola má kapacitu 540 žáků. Docházet do ní bude i několik žákyň 7. třídy.
2: Nám se to hodně líbí a těšíme se, až sem budeme chodit. Třeba je to hodně moc jako moderní a je to víc větší. Jako.
3: Na tu fyziku se mi třeba líbí nějaké ty pokusy a tak. Nebo třeba tady to pěstování se mi líbí a tak.
1: Kromě 18 kmenových tříd, tady například venkovní hřiště, jídelna s kuchyní nebo odborné učebny, říká ředitel školy Adam Kobr.
4: Momentálně se nacházíme v chemické laboratoři, kde žáci budou moc vlastně bádat poměrně dost specializovaně. Dále jsme pyšní na přírodovědnou učebnu a určitě na nahrávací studio, které to bude.
1: Podle architekta Martina Rusiny z Rusina Frey Architekti není stavba tak velké dřevostavby v Česku běžná.
5: Ta škola je rozčlenena do několika budov a všechny ty části té stavby nejsou moc vysoké, jsou obloženy dřevem. Je to takové přírodní, navíc tady jsou zelené střechy, takže vidíme jednak tady strom na školním dvoře, vidíme i trávu, která roste na střeše.
1: Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO je tento typ staveb budoucností.
6: Je pro ně jedno typické. Jsou jednak udělány v pasivním standardu a zároveň ty učebny jsou úplně jiné, než známe z těch starých budov z 19. a začátku 20. století. A jsou tady velké společné prostory, jsou tam hezká sportoviště, jsou prostory pro venkovní výuku.
1: Dřevěná stavba by měla podle vedení města dobře zapadat do centra Říčan. Město za ní zaplatilo přes 700 milionů korun, přes 470 milionů získalo z dotací. Z Říčan Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 1. září 2026, nezačíná jen další školní rok, ale máme taky počátek měsíce biopotravin a ekologického zemědělství, také měsíc secondhandu, a abych byl trochu aspoň lokalizačně a k tomu dnešnímu datu, je Mezinárodní den primátů, tak zdravíme všechny.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A než někteří primáti posnídají banán, mám pro vás pár informací o počasí. Bude tak nějak akorát, ani hodně, ani málo, a nebude to ani moc foukat, takže květináčů se nemusíte obávat, že by vás zranili nebo někoho, nebo že byste je našli ve vedlejší obci. Nikoliv. Maximální teploty pro dnešek, úterní den 22 až 25, bio na jedničce, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Včera zalito, dneska doufejme, že se trochu ta příroda zmátoří a že se pořádně nadechne a že také budou i nějaké přehánky, ale o tom si řekneme víc z meteorologa z Kavčích hor ve 7:45.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou nedostatku.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Ve Slaném oslaví začátek školního roku akcí Hurá do školy. Na Masarykově náměstí vás čeká od 10 hodin den plný zábavy pro všechny školáky a jejich rodiče. Zakončete prázdniny bohatým programem a vkročte do nového školního roku s dobrou náladou. Pražské trolejbusy slaví 90 let a jejich historii připomene komentovaná procházka s historikem Luďkem Fischerem. Prohlídka začne před muzeem MHD v pražských Střešovicích v 17 hodin, odkud se za každého počasí vydáte po stopách historické linky. Na jednotlivých zastaveních si připomenete významná místa i příběhy lidí, kteří stáli u zrodu tohoto dopravního systému. Dojdete až na tehdejší konečnou zastávku Svatý Matěj. Nabitý program pro vás připravili v Berouně. V Geoparku Muzea Českého krasu vás čeká odpoledne s netopíry, s ukázkou ochočených, handicapovaných netopírů, dílničkou, naučnou stezkou a soutěží. A večer se v autokempu na Hrázi v Berouně uskuteční open air koncert. Od 19 hodin vystoupí berounská a kapela Tadúba, po ní Skety, společně s Janem Smigmátorem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Stanice metra, autobusu i tramvají Florence se zase vrací k běžnému provozu. Už linky nebudou jezdit odinut. Mimochodem i na to si posvítíme v našem ranním vysílání. Teď Annie Lennox a jinak zprávy v 6 už za 7 minut. Dobrý den.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: U středočeského jíloviště je ode dneška silnice 1/4 dočasně zúžená. Městský soud v Praze projedná odvolání vládního hnutí SPD proti peněžitému trestu za kontroverzní předvolební plakáty. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dnes je úterý 1. září a u zpráv vás vítá Petra Vališová. Silnice 1/4 u středočeského jíloviště je ode dneška průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru místo dvou. Dělníci tam staví nový most nad silnicí. Podle organizátora veřejné dopravy v Praze a okolí společnosti Ropit hrozí projíždějícím autobusovým linkám, zejména v ranní špičce, zpoždění přesahující 30 minut. Omezení potrvá do pátku. Milovická rezervace divokých koní, zubrů a praturů je jedním z nejbohatších míst na výskyt nočních motýlů. V rámci mezinárodního výzkumu tam vědci zaznamenali stovky jejich druhů. Přesná čísla teď ještě ověřují, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostal.
2: Ve výskytu nočních motýlů patří Milovice k nejbohatším lokalitám v rámci celé Evropy. Zjistili to vědci z agentury ochrany přírody a krajiny. Pro Milovickou rezervaci jsou tyto výjimečné výsledky nesmírně cenné, protože potvrzují její obrovskou hodnotu a pomohou ji zachovat pro následující generace.
0: Připomínáme si Světový den chronické lymfocytární leukémie. Ročně si v Česku tuto diagnózu vyslechne podle hematologů na 600 nových pacientů. Až 90% nemocných se léčí pomocí cílené léčby. Mladší pacienti se k ní můžou dostat díky klinickým studiím.
3: Tahle léčba by mi neměla způsobit nějaký zdravotní komplikace, jako třeba by mohla ta chemoterapie.
4: Říká 55nice Marcela, která se do jedné z klinických studií s cílenými léky zapojila. Mladším nově diagnostikovaným pacientům totiž nejmodernější léčbu pojišťovny nehradí. Upozorňuje přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Michal Doubek.
5: V běžné praxi díky klinickým studiím i těmto nemocným jsme schopni dávat nové cílené léky.
4: S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované hematologické péče. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s tím nesouhlasí. Také oznámil, že se hnutí odvolá.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: U Benešova do 18. září omezení na silnici 2. třídy 110 mezi Babou a Bedrčí. Kvůli opravě povrchu se pracuje na 4 úsecích. Provoz tam je veden kyvadlově podle semaforu. Naskok do Boleslavy až do konce listopadu omezení v Ptácké ulici. Tam střídavý provoz jedním pruhem na semafory. A ještě Mělnicko do 20. září zavřená silnice mezi Neratovicemi a Chlumínem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Skvělé ráno pro rodiče. Už se nemusíte starat o to, jak zabavit děti, jaký program budou mít. Myšlenky na 110% už vlastně po 2 měsících vyčerpáno. Takže mám takový pocit, že ta družina nejlépe do 7, do 8 do večera to jistí, k tomu kroužky do půlnoce a je to hotové. Každopádně máme tady i další témata. Které bude to další?
0: Dalším tématem bude profesor Antonín Holý, objevitel léků na AIDS, který by dnes oslavil 90. narozeniny.
6: Počkejte si na podrobnosti, jinak dobrý den.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 10 minut. Pěkné ráno. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků, Antonín Holý. Když před víc než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS vlastně ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie má pořád svou pracovnu.
1: Tady je bysta velikána, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, ale o to, co to způsobilo.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa. A v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuse z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. K prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase...
4: Tonda považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézorová, Český rozhlas. No.

0: Pozor, milí cestující hromadnou dopravou, Florence se ode dneška vrací k běžnějšímu provozu. Z aktuální dopravní informace vyplývá, že skončila rekonstrukce stropní desky nad vestibulem metra Florence a přilehlým podchodem, takže se znovu otevírá ulice Ke Štvanici mezi Sokolovskou a Křižíkovou, a to pro auta, autobusy i chodce, autobusové linky 133, 135, 175 a 207, i ty noční se vracejí do původních zastávek v ulici Ke Štvanici. Nicméně práce na Florenci nekončí, modernizace vestibulu má pokračovat až do prosince, ale to už dáme.
1: Věříme, že tuto informaci přijmete s pochopením.
0: 6.18.
2: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnešní den, úterý 1. září 2026. Ohledně počasí vypadá to tak, že nás čeká slunečný den. Pravda, přes den dorazí trochu víc mraků, ale spustit by se z nich nemělo. 22 až 25 na teploměru. Bio na jedničce, mírná zátěž. Tak pojďme do nového dne pravou nohou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dispečink TSK Praha hlídá. Katka Jelenová.
3: On spíš trvá ten klidnější provoz, Vláďo. Zdržení zatím jen v nižších řádech minut, například v Karlovarské do centra, od sjezdu z okruhu k Bílé hoře, v okolí Vypychu, v Bělohorské, hlavně ve směru z centra, no a třeba taky v Českobrodské směr centrum na příjezdu do Běchovic újezdu. A provoz zlehka, opravdu jen hodně zlehka houstne i na Štěrboholské spojce, a to v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Dobře dojeďte.
0: Děkujeme, Květo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Černoch, Nadě Urbánková. Abych se přiznal, tak já dětem vůbec nezávidím. Ani tu první třídu, první školní den a těm dalším odrostlejším, no to už vůbec ne. Jestli mě něco někdy v životě nebavilo, tak to byla škola z donucení. Jo, kdybych došel na tu dopravní průmyslovku a máma nerozhodla, že mě kuchařina baví víc, třeba bychom si tady teď nepovídali a já vás neprovouzal do středních Čech. Mimochodem, vzpomínáte aspoň vy s láskou na první třídu? No na ty knížky, které jsme dostali. A pak jsme platili za to, že se nějak ztratili omylem nebo se počmar. Ty listy se taky vytrhaly z toho slabikáře.
1: Prváčikovia v českých školách dostanou nový šlabikár. Po Mikulášovi Alešovi a Adolfovi Kašparovi sa budú najmenší čitatelia zoznamovať s prvými písmenkami abecedy s pomocou ilustrácií maliera, grafika a sochára Otu Janečka. Názorné, jednoduché a veselé obrázky motýľov, kvetov, vtákov, zvieratiek, ľudských postavičiek, ale aj najrozmanitejších vecí a technických zázrakov, maľované typickým Janečkovým rukopisom, budú isto pomáhať vtláčať do detskej pamäti grafickú podobu písmen, slov a viet. Ilustrovať nový šlabikár je veľká a dôležitá úloha. Maliarovi Otovi Janečkovi sa podarilo úspešne ju zvládnuť.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Je jasné, že první školní den školního roku 2006-2007 si hlídáme i ve zpravodajství, i v publicistice. Počkejte si na reportáže a přímé vstupy. Jinak také informace na tohle téma i v podrobném čtení od kolegů na iRozhlas.cz. Pěkné ráno.

0: Je to možná nezdvořilé, ale Sandro, nedá se nic dělat, musíme tě utípnout. I když máš 50 let na scéně nebo kolik, nedá se nic dělat, jsou tu zprávy v půl.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Vodohospodáři začnou příští rok na jaře měnit část kanalizace v Bukově na Mladoboleslavsku. Půjde o páteřní větev vedoucí ulicí od železniční zastávky a dál přes centrum obce směrem na Mladou Boleslav. Současné potrubí je ve špatném stavu, náklady přesáhnou 50 milionů korun. Praha 10 rozdělí více než 370 tisíc korun mezi 6 hospicových organizací. Finanční podporu schválili zastupitelé městské části. Peníze poputují poskytovatelům mobilních i lůžkových služeb, které letos využilo 53 lidí v Praze 10. Začal nový školní rok, některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou víc peněz na podporu znevýhodněných dětí. Celkem ministerstvo školství rozdělí mezi 520 škol zhruba 220 milionů korun. Nový norský král Håkon VIII. Dnes složí přísahu. V parlamentu slíbí, že bude vládnout podle ústavy. Složení přísahy v parlamentu v Norsku nahrazuje korunovaci nového krále. Pouze Sára Bejlek nepostoupila z českých tenistů v druhém dni US Open. Dalších šest hráčů se

0: do druhého kola dostalo, včetně wimbledonské šampionky Lindy Noskové. A počasí na dnešek polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Odstavená dodávka na dálnici D8, konkrétně na 4. kilometru ve směru do Prahy, opatrně dojíždějte. A ještě Příbramsko, ode dneška až do konce září je uzavřena silnice mezi Chraštičkami, Sedlečkem u Bukovan. Důvodem jsou stavební práce, takže musíte na objížďku přes Kozárovice a Zalužany.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Petra taky prozradí, co bude dál.
0: Kopie sošky pražského jezulátka míří do Irska. Česko ji posílá jako dar k irskému předsednictví v Radě Evropské unie. Více už za chvíli.
2: Nejdřív Anaka a Olympik.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6, 38 a půl. Z Prahy až do Irska poputuje jeden z nejznámějších českých náboženských symbolů. Kopii pražského jizoblátka posílá Česko jako dar k irskému předsednictví v Radě Evropské unie. Soška dostala pro tuto příležitost taky speciální šaty a před cestou ji požehnal pražský arcibiskup.
1: Pane náš Bože, požehnej prosíme tuto sošku pražského jezulátka.
2: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zrovna požehnal novou sošku pražského jezulátka speciálně vyrobenou pro Irsko.
3: Různé věci se žehnají, ale to požehnání je vždycky skrze nějaký předmět lidem. Žehnáme lidem. Už od začátku křesťanství se říká, když vidíš nějaký obraz, tak se neklaníš tomu obrazu, ale tomu, koho zobrazuje.
2: Speciálně navržený zelený oděv této konkrétní sošky má odkazovat jak na Irsko, tak na Česko. Vysvětluje místopředsedkyně představenstva společnosti Praxity Tourism Jana Adamcová.
4: Irské symboly reprezentuje smaragdově zelená barva sametu. Na límečku je lipový list jako český národní symbol. Ornament vinné révy poukazuje nejen na křesťanskou tradici a vztah Krista k věřícím, ale odkazuje i na tisícileté pražské vinice spojené se svatým Václavem. Křišťálové srdce je připomínkou symbolu, který ke svému podpisu připojoval Václav Havel.
2: Praha sošku daruje Irsku v rámci jeho předsednictví v Radě Evropské unie. Získá ji diecéze v hrabství Kerry. Podle českého velvyslance v Irsku Pavla Vošalíka se tam soška stala součástí lidové tradice.
5: Soška jezulátka hraje mimořádnou roli při každém svatebním obřadu, při svatebním dni, protože se věří, že když se soška jezulátka v den svatby vynese před dům, takže zajistí, že nebude pršet.
2: K oficiálnímu předání dojde 8. září, kdy bude diecéze v Kerry pořádat tradiční pouť na pobřeží Atlantského oceánu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho

0: 6:43.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Slunečné úterý bez srážek a teploty 22 až 25. Teď po ránu by mělo být v našem kraji polojasno až skoro jasno, ale jinak během dne opravdu slunečno. Jen přechodně se objeví víc oblačnosti, srážky se nečekají. Nejvyšší teploty 22, 25, takže teď po ránu, no co doporučit školákům, teda nezaspat spíš než to, jestli si mají vzít kamaše, anebo ne. Ale rozhodně ty dárky pro paní učitelku ano, a protože znám poměrně dost pančelek, tak věřte, že to jsou normálně živé bytosti z masa a kostí, rodiče, prarodiče. Není nutné květiny na začátek školního roku, víno je taky fajn.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Trošku ano, v Troji například housne provoz na příjezdu k Blance, dle potřeby už vjezdy do tunelů regulují. Fronta tak popojíždí Holešovečkami i Libereckou od Střížkova. V Povltavské od Balabenky se zatím zpomaluje jen v kratším úseku mezi Zenklovou a Bulovkou. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce sílí provoz mezi Hradeckou dálnicí D11 a Europarkem a pár minut ztratíte i z druhé strany na jižní spojce směrem od Barandovského mostu, tam zatím mezi Lanovým mostem a Europarkem. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6.48. Tohle byla Markétka, ale máme tady Alex a bude odpoledne po zprávách v jednu.
1: V Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.
0: V repríze večer anebo v aplikaci Můj rozhlas. Pěkné ráno.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Pozor, pozor, za minutu a půl bude 7, budou zprávy, bude Petra. Ale teď... Ano. No ano, my to víme. Jo, aha, to mám doříct. Myslivci kachny mohou ode dneška lovit kachny divoké.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
3: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Česko dnes neodevzdá Evropské komisi svůj plán na obnovu přírody. Podle nevládních organizací ho vláda silně proškrtala. Skončila oprava jídelny na základní škole Žižkov v Kutné Hoře. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dnes je úterý 1. září a u zpráv vás vítá Petra Vališová. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Ta je v Česku i v celé Evropské unii silně degradovaná, proto země dříve schválily nařízení na její záchranu. Nevládní organizace českou vládu kromě toho kritizují, že vznikající plán silně proškrtala.
4: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
5: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
4: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
6: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
4: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Radnice v Kutné Hoře dokončila opravu jídelny na základní škole Žižkov. V provozu bude od zítřka. Dělníci postavili přístavbu, upravili vnitřní rozložení kuchyně a jídelny, vyměnili okna a střechy. Za práce město zaplatilo téměř 55 milionů korun.
7: Přestavbou se zvýšila kapacita jídelny, která teď odpovídá potřebám školy. Kuchařky tureně připraví 600 až 650 obědů. Dělníci tu vyměnili veškeré vybavení a spotřebiče. Kuchyň má nově celostropní odtah páry, v jídelně bude k dispozici třeba ovocný a salátový bar. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.
3: V Praze začal platit nový metropolitní plán, který určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů. V Praze dnes začíná 11. ročník festivalu Antická štvanice. Na ostrově v centru města uvede současnou adaptaci Euripidovy tragédie Alkestis od Matěje Samce. Příběh vypráví o královně, která se rozhodne zemřít místo svého manžela. Režie a dramaturgie se ujali Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková.
1: Počasí.
3: Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, během dne pak přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Začínáme na dálnici D8.
8: Dobré ráno, Meďa, D8, 4,5 km na Prahu, stojí odstavným dodávka na varovkách. nějak nepřekáží, ale odstavný. Má tam stojí u dodávky a telefonuje. Někde se napíšeno.
0: No tak, kdybych tam byl, já pláču. D10 směr Turnov za exitem na Bakov, nehoda osobního auta dodávky, pozor, okolo 52. kilometru. Nymbursko, nehoda se zraněním, Ukerska na silnici 611, na místě jsou složky záchranného systému a čerstvá nehoda taky v Praze, dvě auta v sobě, v Bubeneckém tunelu, kdo jedete na Břevnov, asi hned nedojedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Petra Valešová obstarává zpravodajství. Když se ale podívám na ní, tak mám takový pocit, jako kdyby ještě stále chodila do základní školy, taková drobounka. Sexem se hodně?
9: Ne, už jsem na vysoké.
0: No tak je to škola jako škola, no, ne?
9: Hodinky, holinky.
0: Šprtka?
9: Snad ne.
0: Průserářka?
9: Něco mezi.
0: Oh, tak milá, něco mezi průserářkou. Co bude dál?
9: Tak teď se podíváme na Prahu Západ, do Středokluk, kde od dneška mění celý systém autobusových linek.
0: Jo, jo, hezky zamotanou hlavu z toho mají místní, tak zkusíme to podrobně za pár minut.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin a 12 minut. Začátek školního roku může zkomplikovat dopravu na příjezdech do Prahy. Pražská integrovaná doprava upozorňuje, že zpoždění se mohou tvořit hlavně u autobusu od Příbramy do Bříše, Mníšku, taky Jíloviště směrem na Smíchovské nádraží. Ode dneška komplikuje provoz na D4 u Jíloviště, kde se staví nový most a ráno tam může zdržení dosahovat i půl hodinu. No a další problémy i na dálnici D1, už mejkalky, ty se týkají hlavně linek z Rostyl směr Pelhřimov, Zruč, Čáslav, Vlašim a Pacov.
1: Region Express.
0: Pozor, ode dneška mají středokluky Praze Západ rychlé autobusové spojení do Prahy. Obsluhu obce totiž převzala jiná oblastní linka, která posílí spojení přes Hostouň, Dobrovíz a Kněževes až na Veleslavín. Cestující tak mají vlastně pravidelnější autobusové linky a celotýdenní nabídku spojů. Tomáš Kopáček ví podrobnosti.
2: Autobusové spojení mezi obcí Středokluky, západně od Prahy a hlavním městem bude rychlejší. Důvody změn současné linky 342 popisuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Trvale roste poptávka, chceme lidem na trase trošku zrychlit cestování, hlavně do Prahy. Proto už nepojede přes Středokluky, ale pojede mimo Kněževes a Středokluky po dálnici přímo až do Stehelčevsi a dál bude pokračovat po své trase.
2: Ačkoliv bude linka 342 přetrasována mimo obec Středokluky, organizátoři dopravy připravili alternativu.
3: Středokluky nepřijdou o své spojení do Prahy, naopak bude ještě častější, protože budou mít možnost cestovat linkou 429, která dneska přes Středokluky nejede. A zároveň tady budeme zavádět novou linku 414, která jezdí jenom do Tuchoměřic k těm skladovým areálům a k nákupnímu centru. A tahle linka bude propojena s tou dnešní 323, takže pojede přes ty areály v okolí ruzyňského letiště i přes Středokluky a dále třeba přes Okoř až do Želenic a o víkendech dokonce až do Slaného.
2: Cílem této změny je hlavně zlepšení dopravy do Středokluk. Kromě nového trasování bude navýšen i interval spojů.
3: Souhrný interval ve špičkách až 20 minut. Spolu tady budou jezdit linky 322, 414 a 429. Na nádraží Veleslavín pojedou ve stejné trase, časově koordinovány, takže dokonce ráno po 15 minutách, večer a o víkendech každých 30 minut.
2: Poslední změnou je úprava linky 312, ačkoliv přesný datum změny se může ještě posunout.
3: Bude některými školními spoji prodloužena až do středu. I když tady ještě probíhají nějaké výlukové práce, takže možná toto prodloužení bude o něco později.
2: Jedinou linkou v této oblasti bez změny je linka 322. Ta zůstane zachována dle současného jízdního řádu. Podrobnosti naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: No tak děcka, vstáváme 7 hodin 15 minut, už je nejvyšší čas. Rozumíte mi, ne? Nerozumíte. Já vám do té hlavy vidím. Vy co vnímáte, co já říkám? No. Ano. Nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. Do školy se musí.

0: 7 hodin a 19 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ránu by mělo být v našem kraji polojasno až skoro jasno a během dne bude slunečno, to zůstane, jen přechodně se objeví víc oblačnosti a srážky se nečekají. Nejvyšší teploty 22 až 25, tak to poměrně jde. Žádný extrém ani z jedné, ani z druhé strany. Pojďte si užít vstup do podzimních dnů a nového školního roku 26-27.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Také vyrážíme na silnice. Kateřina Jelenová hlídá všechno podstatné v rámci dopravy v dispečinku TSK Praha. Já se ještě dívám taky i do středních Čech, kdyby náhodou něco. No, jako třeba kus pneumatiky v jízdním pruhu na dálnici D8 na třetím kilometru ve směru ven z Prahy, takže pozor na výjezdu z Prahy hned za sjezdem na Panenské Břežany. No a ještě jedna informace aktuální, která mi to vyskočila. Pozor na Nymbursku. Kdo jste zvyklí jezdit mezi obcemi Vestec, Nový Dvůr a Oskořínek, tak vlastně na výjezdu z Vestce se opravuje most a musíte na objízdné trasy, nedá se nic dělat, až do 30. listopadu. Tak pojďme na silnice, teď to je nejpovolanější, co vidí, jak vidí a hlavně jak zaostřila. Katko, vítej u nás, povídej, jak se jezdí, nejezdí.
2: Liberecká do centra totálně ucpaná od nájezdu z Veselské. Více než 40 minut teď zabere trasa k Blance. V ní navíc směrem na Břevnov stále odklízejí následky nehody před sjezdem na Letnou. Blokovaný levý pruh jede se tak pouze pravým a odbočovacím. Zaplnila se i celá Povltavská z Čuprovy k Blance, tam je to na půl hodiny. Kolona se tvoří i v Trojské od Kempu i se zhora od Kobylis. A regulují i provoz v Mrázovce směrem na Smíchov se zdržením, tak počítejte v Dobřížské z konce Barandovského mostu. V ulici k Barandovu hned dvě potíže, nejprve ve směru do centra, přímo v křižovatce s Lamačovou, v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, kolona se pak sune i dál směr Barandovský most až k terasám, 10 až 15 minut. Druhá potíž v ulici k Barandovu ve směru z centra, těsně před okruhem v odbočovacím pruhu, stojí stále porouchaný kamion, kolona se posouvá od Kauflandu. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o vlastním dědečkovi.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Další tipy nejen z programu, taky i na našem webu. Kdo si s těma internetama rozumí, šup na náš web střednichechy.rozhlas.cz. Do času zpráv v 7:30 ještě babi Daněk Bonny M a taky děti těšíc se zatím do školy. Co se od školy očekává, slyšíte za chvíli, jen co odpěje babi Daněk. Pěkné ráno při úterý 1. září.
4: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě.

0: Září je tu, škola volá. Ale na co se těšit do školy?
1: Na kamarády a na nový předměty.
2: No, tak asi tělocvik nebo výtvarka. Tak asi na kamarády.
3: Na hraní vždycky před školou.
4: Ve škole mě baví tělák, matika, trošku pracovní činnosti a takový.
5: Ve škole mě baví tělocvik, přestávky, hudební výchova.
4: Těším se na zkoušení nových věcí a těším se na kamarády.
0: Já se vždycky těšil na kouření před školou. Ne za školu, před školou. Za 4 minuty půl osmé, pěkné ráno.

0: Graf v půl.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 tisíc dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, dostanou od státu víc peněz. Mezi 520 škol rozdělí ministerstvo školství zhruba 220 milionů korun. První kámen zmizelých, takzvaný Stolperstein, nainstalují v historici v Bakově nad Jizerou. Ve čtvrtek 10. září v 15 hodin ho umístí v Vilinkově ulici před dům číslo popisné 47. Zasazený do chodníku bude připomínat bývalého obyvatele města Bedřicha Faltina. Praha 2 ode dneška uzavřela hřiště na Folimance. Dělníci ho budou do konce října za více než 1 milion korun opravovat. Projekt počítá podle mluvčí městské části Andreji Zoulové s výměnou povrchu a herních prvků. Estonská armáda zrušila letecké varování kvůli dronům. Ty do estonského vzdušného prostoru vletěly od hranic s Ruskem a Lotyšskem. Krátce předtím platilo varování před drony taky na severovýchodě Lotyšska. České volejbalistky dohrály v osmifinále mistrovství Evropy. Nad jejich síly byly v Brně Švédky, kterým podlehly 0-3 na sety. A počasí na dnešek polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Dejte si pozor na silnicích, co jsem nezmiňoval. Mimochodem, tam, kde jsou kolony, obvykle, tak to vám samozřejmě nehlásím, ale dejte pozor třeba na D4 směr Praha u sjezdu k Příbrami, to je nějaký 45. kilometr, je tam pro poruch odstaven.

0: auto. Kutnohorsko ode dneška až do 30. října zavřená silnice v Semteči. Důvodem je havarijní stav propustku, tak se musí objíždět přes Nový Dvůr. A čerstvé nehody v Praze třeba na křižovatce ulic Slavínského a k Barrandovu, tam čekejte zdržení. Zdržíte se tedy, kdo jedete potom dolů z kopečka, Barrandovský most nebo ven z Prahy. No a Novodvorská ulice, tam opatrně při průjezdu na vozovce je spadlá větev.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A dáme si další pomyslný špendlík do mapy středních Čech a bude to v Bystřici.
2: Ano, přesně tak. V Bystřici u Benešova si včera mohli lidé prohlédnout novou budovu dětské skupiny a přístavbu školky. Na prohlídku nových prostor se podíváme už za chvíli.
0: No proč nejvíc zaujala tekoucí voda? I to se dozvíte.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7.39, kapela Katapult, pěkné ráno. Vyrážíme směr Bystřice u Benešova. No tak dobrá zpráva. Mají tam dostatek místa pro park před školáčky. Dělníci dokončili přístavbu tamní školky. No, mají v ní zázemí dvě dětské skupiny a také v ní jsou dvě třídy mateřiny. Budovu za necelých 85 milionů si včera mohla prohlédnout veřejnost. To je obrovský a my jsme u toho nechyběli, teda Věra.
1: Lucie Skřipská, paní ředitelka mateřské školky. Ano, bere tady na prohlídku nových prostor.
2: Ano.
1: Novinkou je tady i to, že teď díky dětské skupině přijímáte i děti, kterým ještě nejsou 3 roky.
3: Je tomu tak, vlastně jsem mohla vyhovět rodičům dětí, kterým nebylo vyhověno u zápisu do klasické mateřské školy a ty se mohla přijmout do dětské skupiny. A potom i mladší děti. Zatím nejmladším dítětem, který bude navštěvovat naše zařízení, je 1,5 roku.
1: Kapacita je tady plná?
3: Ještě zcela naplněná není. V momentě, že by někdo měl zájem, tak se může ještě přihlásit.
1: Je to třeba poprvé, co máte volnou kapacitu?
3: Ano, je to poprvé. A jsem tomu ráda.
1: Děti už si užívají kuchyňky a tady dokonce je dřez s tekoucí vodou. Magdalenka, která sem bude chodit, tak už se tady vyndala z kuchyňky mističky a je vidět, co tady bude děti hodně bavit, protože teď už tam máme asi 5 plných mističek vody a myslím si, že budou za chvíli plné všechny.
4: Co s tím budeš teďka dělat? Blbosti.
5: Robo černý.
6: S medinkou.
5: Je to tady krásný, je tady moc spokojená a myslím, že bude to všechno v pohodě.
1: A je to pro vás pomoc, že by to byla komplikace třeba kvůli práci a tak?
5: Kvůli práci ne, ale potřebujeme s manželkou si konečně chvilku odpočinout, protože máme 2 a máme toho plný zuby.
2: Pojďte se podívat, vy půjdete dětskou skupinou, že jo? Můžete klidně tady v závěsu hned do medvídat se podívat.
1: Mariana Mašková a s dcerkou.
7: Dceři jsou 3 roky a máme velkou radost toho, že může nastoupit právě sem do dětské skupiny.
1: Takže ve školce místo nebylo a využíváte dětskou skupinu.
7: Ano.
1: Děti si v nových prostorách budou moci užívat nejenom funkčních malých kuchyněk, kde tedy teče voda a dá se v nich dokonce i skutečně vařit. Ale třídy jsou vybaveny taky dílnami pro malé kutily anebo relaxačními koutky pro ty, kteří budou chtít trochu klidu. Z Bystřice Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Ano, This is Love, Kavčí hory, redakce o počasí a tam z těch čtyřech vlastně ten nejmenší a skoro nejstarší. Pavel Kára Karas, pěkný, pěkný.
1: To jsou samé pomluvy, Honzo, přeju krásné ráno.
0: Nestyďte za tu pravdu, kterou tady máme, že jo. Pojďme se ještě nalít čistého středočeského vína. Jaký jste byl student?
1: No, tak chvíle by se mi dařilo a pak přišly i chvíle, kdy se nedařilo vůbec.
0: Takže do šprta daleko.
1: Musel jsem se někdy došprtat, jak se říká. No.
0: Tak tím se vysvětluje, že jste dálkově dostudoval tu meteorologii a klimatologii. Jasně. Po kolika letech vlastně?
1: No, tak bylo to pár let. No.
0: Možná to překvapí na jednoho posluchače. Vy máte dopravní průmyslovku, že jo?
1: Je to pravda.
0: No, ale teď ne o dopravě. Teď pojďme hezky na téma H2O, izobary a podobně. Tak povídejte, jak začíná úterý 1. září?
1: Tak dneska se přeháňka, tedy to vaše H2O, objeví spíš výjimečně na horách. Jinak teď aktuálně máme jasno polojasno s tím, že teploty se pohybují kolem 15 stupňů Celsia. Během dne polojasno, skoro jasno, postupně na některých místech přechodněji oblačno a jak už jsem říkal, s větší pravděpodobností na horách může sprchnout, ale naprší maximálně 2 litry vody na čtvereční metr, takže to množství srážek bude spíš zanedbatelné. No a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni. Vítr od západu až severozápadu bude mírný a k večeru bude slábnout.
0: Jaký bude ten 2. zářijový den, den, kdy už se mi nechtělo do školy, protože tam jsem se dozvěděl tu krutou pravdu, že budu muset chodit dál, což se mi samozřejmě nechtělo, tak bude to za jakého počasí?
1: Tak to ráno může být o něco chladnější než to dnešní. Minima budou klesat na 13 až 10 stupňů. No a přes den ta teplota vyšplhá podobně jako dnes na 22 až 25 stupňů Celsia. A zase očekáváme polojasno nebo oblačno. Přechodně, ale může být místy i zataženo. A s větší pravděpodobností na severu našeho kraje se může výjimečně objevit slabá přeháňka. Co se týká toho srážkového úhrnu, tak ten bude ještě menší než dnes, to znamená do 1 mm a vítr, který bude slabý, proměnlivý, případně přechodně západní až severozápadní, bude mít tu průměrnou rychlost maximálně do 4 metrů za sekundu, takže ten vítr velmi slabý.
0: Všechno si to přeměříme, to zase musíme, že, aby to bylo správné a tak, jak se od nás očekává, věrohodné. Máte pro nás ještě věrohodné další informace o počasí, anebo už budete věštět s vaší meteokoule?
1: Tak já mám samozřejmě teď řadu věrohodných informací a musím říct, že ten začátek září, tedy vlastně začátek toho klimatologického podzimu, bude letos velmi příjemný, protože k nám bude zasahovat tlaková výše, takže bude často svítit slunce, pršet bude spíš méně a ty teploty budou vyrovnanější, takže začátek klimatologického podzimu příjemný bez výraznějších výkyvů.
0: Slyšíte ho, jak si dává správně pozor na to, aby to vyslovil to slovo. Jak je to klimatologického nebo?
1: Ano, klimatologického podzimu.
0: Tak i já si ještě něco z té školy pamatuji. Moc děkujeme za informace o počasí, ať se vám daří, ať vám to dneska jde, hezky mluví, hezky vás oblečou, načešou, napudrujou. Odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit, děkuji Honzo a přeju všem krásný den.
0: Děkujeme mnohokrát, vydáme se taky samozřejmě na silnice, ať víme, jak se jezdí nebo nejezdí, protože to je taky velmi důležité.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnicích se děje co? To ví samozřejmě Katka Jelenová, ale přidáme ještě pohled i do středních Čech ode mě, protože koukám, i ve středních Čechách se nejen bouralo, třeba aktuálně nehoda na 611, opatrně, na výjezdu ze Sadské, vlastně na křižovatce, kde se potom najíždí na dálnici. Je tam auto po nehodě, na místě jsou hasiči, záchranáři, asi vážná nehoda. Také další informace dorazila z Kladna Milady Horákové. Je třeba dát pozor, je silnice uzavřená, to až do příštího roku, tam se staví podchod, kanalizace, výpravní budova a tak dále, to samozřejmě víte, ale teď je tam zase o něco víc omezený provoz individuální dopravy. A ještě do třetice přidám informaci, ano, třeba konkrétně z Čáslavska, na výjezdu z Čáslavy směr Frdy. Dneska tam silničáři budou čistit vozovku a hlavně kanály, tak abyste do silničářů nevěli. bylo by to fajn. Jinak v hlavním městě také dopravní nehody, konkrétně na Kukulově. Po nehodě je tam motocykl a osobní auto. Díky, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A Petr Jungmann, pohled do minulosti už za pár minut.

A propos, nemáte dneska jít poprvé do školy? Zaspali jste? Tak v rytmu Gypsy Kings, hurá ke škole.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Linda. Úterý 1. září, svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadů přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
2: Chči je a chči je.
1: Tuto hlášku známe rovné půl století.
3: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
1: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
4: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
1: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
5: Nemá ten pes blechy?
4: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
1: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
6: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
1: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem

0: Řekněme si na rovinu, první školní den, to zanechá stopu v každém, ať už jsme malí, velcí, vyzrálí, přestálí, no vzpomínáte na nosála, sosála.
1: Ano, já jsem Janička. Aby se z toho nepotento, tady měl sedět David, ty nosále, jeden nosaté.
2: Já nejsem žádný nosál. Seš nosál, sosál.
1: Tak a teď jak můžeme nadávat?
0: Bonzačka.
3: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
5: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Dnes je první den nového školního roku. Do první třídy se letos chystá zhruba 115 tisíc dětí. Vodohospodáři vymění v Bukově na Mladoboleslavskou část kanalizace. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Dnes je úterý 1. září a u zpráv vás vítá Petra Vališová. Žáci se po letních prázdninách vrací znovu do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Vodohospodáři začnou příští rok na jaře měnit část kanalizace v Bukově na Mladoboleslavsku. Půjde o páteřní větev vedoucí ulicí od železniční zastávky a dál přes centrum obce směrem na Mladou Boleslav. Současné potrubí je ve špatném stavu. Náklady přesáhnou 50 milionů korun.
6: Výměna části kanalizace bude podle plánu vodohospodářů trvat asi rok, stavbu tedy ukončí v roce 2028. Nově také zrekonstruují i silnici, pod kterou potrubí na splašky vede. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předpolední plakáty, dnes projedná Městský soud v Praze. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Státní zástupce David Jachnický v červnu před soudem sice mluvil o svobodě projevu, ta ale podle něj není absolutní. Není možné čekat, že až se nenávist projeví konkrétním činem.
7: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých tím, že vlastně budete podněcovat k nenávisti, xenofobii a podobně. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
5: Nárok lidí v bytové nouzi na podporu při hledání bydlení od dneška posuzují úřady práce. Změna je součástí novely zákona o podpoře bydlení, která začíná dnes platit. Doteď měli na starost celou podporu obce. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se tím zjednoduší celý proces. Podle svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Platforma pro sociální bydlení navíc kritizuje, že úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. To ale ministerstvo práce odmítá.
3: Počasí.
5: Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Začínáme na dálnici D1 ve směru do Prahy před Prahou.
8: Dobré ráno, dopravního na dálnici D1 na příjezd do Prahy na 17,5 km v levém jízdním pruhu. Dodávka a osobní vozidlo jsou odstaveny u středových svodidel. Na místě už je hlídka policie, je tam zablokovaný teda levý jízdní pruh, takže blíží se pravým a prostředním jízdním pruhem.
0: Děkujeme za informaci. Přidávám ještě poznatek z Černošic, z Prahy západ. Kdo projíždíte touto obcí nebo městem, ulice Slunečná, po nehodě jsou tam dvě auta. A to by bylo všechno. Ostatně i na vás 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: No tak děti, teď se do té školy tak těšíte.
3: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Pravda, trochu jízdivé. Martin Písařík, co pro nás má?
5: A dneska se v rubrice Co v učebnicích nebylo, podíváme do Austrálie.
0: No, tak v mém případě nebyly většinou žádné učebnice. Člověk zapomíná. Takže do Klokanova už za chvíli. Mimochodem textový přepis taky na webu střednichechy.rozhlas.cz. Britro soudružku učitelku z pamatu do dneška.
3: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, no Martin Písařík bez zpoždění, takže první malé bezvýznamné červené plus.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Nádherná vzpomínka Olivia Newton-Johnová, 8 hodin 15 a půl minuty.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pavle Karasy, já vím, už si pracujete nějakou tu minutu po svém na Kavčích horách, ale vaše slova jsou nutná, pojďme si připomenout, jaké že to máme dnešní ráno.
2: Dneska se přeháňka, tedy to vaše H2O, objeví spíš výjimečně na horách. Jinak teď aktuálně máme jasno polojasno s tím, že teploty se pohybují kolem 15 stupňů Celsia. Během dne polojasno, skoro jasno, postupně na některých místech přechodně i oblačno a jak už jsem říkal, s větší pravděpodobností na horách může sprchnout, ale naprší maximálně 2 litry vody na čtvereční metr, takže to množství srážek bude spíš zanedbatelné. No a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni. Vítr od západu až severozápadu bude mírný a k večeru bude slábnout.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Severovýchod metropole v podstatě kolabuje, hlavně kvůli nehodě v Blance směr Břevnov. Před sjezdem na Letnou zůstává neprůjezdný levý pruh, trvá i výrazná regulace vjezdů do tunelu v Troji. Kolona už bezmála hodinová se vleče Libereckou od nájezdu z Letňan. V Trojské ztratíte více než 40 minut po pojížděním z úrovně Botanické zahrady, plná stále i po Vltavská od Balabenky. V ulici k Barandovu z centra čekejte kolonu od akvaparku zhruba čtvrt hodiny se sunek okruhu, těsně před sjezdem navíc stále v pravém pruhu policie a několik havarovaných aut. Kamion už se podařilo odklidit. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna čekejte silný provoz za sjezdem na Benešov z 19. kilometru. Odtud na Chodov ke sjezdu na jižní spojku pojedete více než půl hodiny. Na 18. kilometru v koloně teď navíc v levém pruhu nehoda. A pokud z D1 na 10. kilometru sjíždíte na okruh směrem letiště, i tam se připravte na dlouhé zdržení. Před omezením u Jesenice po pojíždí kolona už těsně za sjezdem z dálnice za Ořech pojedete až 50 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Single X Ondra Ládek. Proměna ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy v 8.21 přesně. Ať už se to týká vás odrostlejších, anebo třeba čerstvě dostudovaných, všichni jsme to měli stejný. V každé třídě byl někdo, kdo byl trochu přečnívající. Já tomu říkám vlastně taková, jak to říct, vždycky by tam byla nějaká utlačovaná osoba, která prostě byla, ještě nedej bože, když byla třeba prostorově výrazná, navíc její příjmení bylo také spojeno s tím, že otesánek, otloukánek, já vím, v těch třídách by se nemělo takhle chovat, rozhodně ne už v roce 2026, ale víte, ty deváťáci, to je to držet na úzdě, to je těžký.
1: Dagmar Adamová a jsem vaše třídní. Budu vás mít na matematiku, rýsování a výtvarnou výchovu. A s některými z vás už se znám, nemýlím-li se.
2: Promiňte, soudružko učitelko, ale já myslel jsem, že jste...
1: Krutý anděl z 9. A?
2: To ne, ale nezlobte se, soudružko, fakt.
1: Já se přeci nezlobím. Aspoň si mezi vámi nebudu připadat stará.
0: Nevím jak vy, ale já se velmi dobře vzpomínám, jak se všichni snažili napodobit Žačku Lamkovou.
3: Adamka Hofmanka.
4: Hofmanka, já padám.
0: A víte co? Pojďme počítat. Počítat jména. Jestli se dopočítáte toho správného počtu, tak máte u mě malé bezvýznamné plus nebo první malou jedničku. Petr Kotwald, Standa Hložek, nejprodávanější single, singlová nahrávka, malá placka, černá deska, vlastně za dobu naší populární hudby. Tak pojďme na věc v 8.23, ať nezmečkáme jediné jméno.

než je všechny vyjmenovat, řeknu to souhrnně, 23 dívčích jmen. Ano, takže nejen Věrka, Clark, au, to se nepočítá, není to ženské jméno. Jinak podotýkám, že všem těmto dívkám už je dneska 45 a jinak té singlové nahrávky, to jsem v rychlosti dohledal, prodalo se přes 2 miliony kusů. No to byl hit, že to všem lezlo přímo krkem. No, víte co, kdo jste typli tohle jméno, a nejen jméno, ale i ten počet, a trefili jste se, tak opravdu skláním se, já bych to nenapočítal, to víte, matematika nikdy nebyla moje silná stránka. Radši Dalibor Janda, 10 prstů pro život. Zprávy v 8:30 za 3 minuty.

0: pozor, dnešní den, úterý 1. září s teplotami až 25. Obloha, jakž takž ucházející. Dobrý den, zprávy v půl za moment.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Od poloviny prosince bude na trati mezi Prahou a Benešovem jezdit víc vlakových souprav přezdívaných Syslograf. Jde o starší vagóny s lokomotivou a řídícím vozem. České dráhy je tam nasadí kvůli zavedení zabezpečovacího systému ETCS. Mezi 6 hospicových organizací rozdělí Praha 10 více než 370 tisíc korun. Finanční podporu schválili zastupitelé městské části. Peníze poputují poskytovatelům mobilních i lůžkových služeb, které letos využilo 53 lidí v Praze 10. Česká filharmonie dnes zahájí svou 131. sezónu. V pražském Rudolfínu uvede pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova dvě díla spojená se Šťastnou sedmičkou. Ministři zahraničí zemí z Vyšehrádské čtyřky se dnes na Slovensku setkají se šéfem japonské diplomacie Toshimitsuem Motegim. Na zámku v Tomášově u Bratislavy budou řešit třeba spolupráci ve vědě a výzkumu nebo v kybernetické bezpečnosti. Za Česko na schůzku míří ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Tenistka Karolína Muchová první ostré singlové utkání od wimbledonské finále zvládla. V prvním kole US Open deklasovala v New Yorku Rakušanku Krausovou 2-0 na sety. A počasí na dnešek polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dobrá zpráva z dálnice D1. Nehoda na 17. kilometru už je zlikvidována, už se projíždí plynule. Ale kde to vázne, to je třeba D10 opatrně.
3: Dobré ráno i vám, volám jenom, ať se každý dá pozor, je to D10 z Prahy na Mladou Boleslav 30. kilometr. Nějaká rodáka stáhne za sebou auto na provaze.
0: No a protože jede dost pomalu, musí se vybočovat, kdo chce předjíždět. D5, 28. kilometr směr Praha, auto po nehodě a osobní auto a dodávka, navíc tam vytekly nějaké kapaliny, takže hasiče na místě, policie, tak ať se nám nesklouznete do pangy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už to lovím, koukám do našeho scénáře, co tam máme dál, no to bude něco dopravního, tramvajové, umnožíš

0: Žižkovského. Povídej.
1: Na pražském Žižkově začala stavba nové trati přes nákladové nádraží až na Jarov. Tam, kde dřív jezdily vlaky, budou nově projíždět tramvaje.
0: A není to úplně velká hudba budoucnosti. Ne, to není jak s tou rychlodráhou do Kladna. To bude co nevidět. Počkejte se.

0: A za 6 minut bude 8:45. V Praze začali dělníci stavět novou tramvajovou trať, která povede přes nákladové nádraží Žižkov na sídliště Jarov. Na skoro 2-kilometrové trase vznikne 6 zastávek. Část bude jednokolejná. Ty práce mají být hotové do konce srpna příštího roku.
1: Není to poprvé za poslední 2-3 roky, co je to tady vlastně rozkopané. To docela dost ovlivňuje i náš život kolem, hlavně když jezdíme tramvají, popřípadě když se jezdí autama.
2: Říká pan Andreas. Několik let bydlí poblíž pražského nákladového nádraží Žižkov, před kterým teď dělníci začali upravovat koleje pro napojení na budoucí trať. Dopravní omezení se dotklo i obyvatelky Magdaleny.
3: Ta změna ohledně nové tramvajové trati se mě dotýká docela citelně, ale chápu, že třeba i udělat. Nicméně vzhledem k tomu, že vodím děti do školy, tak je to pro mě dost velká komplikace.
2: Další kolem jdoucí pan Martin tudy dříve jezdil denně.
4: Mně se cesta nezmění teďkon už, ale myslím, že to určitě pomůže lidem všem, když tady bude trasa, která ulehčí lidem místo toho, aby objížděli třeba Olšanský hřbitovy, tak budou moci jet přímo.
2: Nová trať z Olšanské na sídliště Jarov je podle něj potřeba kvůli bytové výstavbě.
4: Beru za dobrý, že se tady ty tramvajové linky trošku optimalizují.
2: Téměř 2-kilometrová tramvajová dráha bude obsluhovat nově vznikající městskou čtvrť v oblasti nákladového nádraží Žižkov. První část trati bude dvojkolejná, pak se tramvaj napojí na jednu kolej a bude pokračovat na konečnou zastávku na sídlišti Jarov. V posledním úseku dělníci využijí původní podloží nepoužívané železniční dráhy, vysvětluje Jan Šurovský, technický ředitel pražského dopravního podniku pro úsek povrchu.
5: Celkově tato trať z hlediska částky za stavbu na běžný metr vychází nejpříznivěji ze všech projektů, co jsme dělali, což je dáno vlastně tím, že se staví v prostředí, kde už drážní doprava dlouhá léta fungovala.
2: Po dokončení má trať přechodně obsluhovat linka číslo 11, kterou pak nahradí tramvaj číslo 5. Celkem mají práce stát zhruba 600 milionů korun. Většinu výdajů pokryjí evropské dotace. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Za chvíli počasí, zelená vlna a pápa 8:41.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: je, začíná školní rok 2026-2027. Po dvou měsících jsou ta tam, letní prázdniny. Takže žáci základních a středních škol se vrátili zpátky do lavic. Richard Webs je ve víru hlavního města středních Čech a bude podrobně ze školství referovat v příští hodině. Tak poslouchejte.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ohledně předpovědi počasí pro dnešek, pro úterý, ráno, polojasno, skoro jasno, přes den zůstane příjemné počasí, jen přechodně bude oblačnost taková ta fotogenická, šedivá, ale to sluníčko bude převažovat. Dneska by pršet spíš nemělo. Teploty 22 až 25. Pavel Karas prozradí, jak bude zítra. Co vidí?
2: Tak to ráno může být o něco chladnější než to dnešní. Minima budou klesat na 13 až 10 stupňů. No a přes den ta teplota vyšplhá podobně jako dnes na 22 až 25 stupňů Celsia. A zase očekáváme polojasno nebo oblačno. Přechodně, ale může být místy i zataženo. A s větší pravděpodobností na severu našeho kraje se může výjimečně objevit slabá přehánka. Co se týká toho srážkového úhrnu, tak ten bude ještě menší než dnes, to znamená do 1 mm, a vítr, který bude slabý, proměnlivý, případně přechodně západní až severozápadní, bude mít tu průměrnou rychlost maximálně do 4 metrů za sekundu, takže ten vítr velmi slabý.
0: Pavel Karas přeleštil i svoji meteokouli, taky prozradí ještě další výhled.
2: Začátek září, tedy vlastně začátek toho klimatologického podzimu, bude letos velmi příjemný, protože k nám bude zasahovat tlaková výše, takže bude často svítit slunce, pršet bude spíše méně a ty teploty budou vyrovnanější, takže začátek klimatologického podzimu příjemný bez výraznějších výkyvů.
0: Kdybych byl školákem nic moc, teda nás budou hnát na tělák ven. A jestli si dobře pamatuju, běhat, no to vůbec. A jestli si dobře pamatuju, nejlepší byl tělák v úterý, kde jsme potom šli na oběd, byl horký čaj a hlavně něco bez masého. Nedalo se to jíst.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Příjezd do hlavního města ze severu komplikují následky nehody jak ve Kbelské, tak v Blance. Zpomalíte v Cínovecké kousek za sjezdem na Čakovice. Ve Kbelské kus za sjezdem z Cínovecké stále blokují levý pruh, dvě havarovaná osobní auta. V Blance kousek před Letnou také v levém pruhu kolize několika aut, s nimi i policie. V Liberecké trvá až 50-minutové zdržení Trojská Ucpaná jak od Botanické zahrady, tak od Kobylis. V Povltavské fronta od Čuprovy. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce zdržení více než půlhodinové, a to v úseku mezi Hradeckou D11 a Průmyslovou. Podíváme se na příjezd do Prahy po dálnici D7 ve směru ze Slaného. Tam čekejte kolonu od Tuchoměřic ze 4. kilometru. Okolo 20 minut se pokračuje k nehodě u letiště a popojíždí se i ve směru z Prahy, tedy od Pražského okruhu, z odbočky do Evropské k omezení u Aviatické se jede 10 až 15 minut. Přejeme šťastný cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Milan Starec má rád pivo a všechno, co s ním souvisí. Před lety začal sbírat pivovarské stroje a zařízení. Nakonec koupil spolu s kamarádem schátralý pivovar v Kostelci nad Černými lesy. Krásně ho opravili, začali vařit pivo a zřídili Národní muzeum pivovarnictví.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Léto skončilo, alespoň to meteorologické, tak pojďme dát ještě ten poslední dozvuk od Karla Zicha. Zprávy v 9, ano, co nevidět, máme 8.48, předtím ještě Denisa Hrgeslová, středočeské typy, račte si vybrat. No a pak už Petra Vališová a středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou. Zítra ráno naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Ve Slaném oslaví začátek školního roku akcí Hurá do školy. Na Masarykově náměstí vás čeká od 10 hodin den plný zábavy pro všechny školáky a jejich rodiče. Zakončete prázdniny bohatým programem a vkročte do nového školního roku s dobrou náladou. Pražské trolejbusy slaví 90 let a jejich historii připomene komentovaná procházka s historikem Luďkem Fischerem. Prohlídka začne před muzeem MHD v pražských Střešovicích v 17 hodin, odkud se za každého počasí vydáte po stopách historické linky. Na jednotlivých zastaveních si připomenete významná místa i příběhy lidí, kteří stáli u zrodu tohoto dopravního systému. Dojdete až na tehdejší konečnou zastávku Svatý Matěj. Nabitý program pro vás připravili v Berouně. V Geoparku Muzea Českého krasu vás čeká odpoledne s netopíry, s ukázkou ochočených, handicapovaných netopírů, dílničkou, naučnou stezkou a soutěží. A večer se v autokempu na Hrázi v Berouně uskuteční open air koncert. Od 19 hodin vystoupí berounská a kapela Tadúba, po ní Skety společně s Janem Smigmátorem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nazbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Kladenští strážníci posilují hlídky kvůli začátku školního roku. Lidé v pražských Horních Počernicích se můžou hlásit do projektu Korenci na podporu místních podnikatelů. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Dnes je úterý 1. září a u zpráv vás vítá Petra Vališová. Kvůli začátku školního roku posilují kladenští strážníci hlídky. Celý týden budou třeba častěji kontrolovat obchodní centra nebo autobusy veřejné dopravy. Na frekventovaných silnicích budou také řídit dopravu. Hlídky budou i u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Z hlediska dopravy patří podle zástupců městské policie Kladno 1. zářijové dny mezi nejnáročnější z celého roku. Dalších 250 lidí z pražských Horních Počernic se může přihlásit do projektu Korenci. Každý registrovaný dostane 1000 takzvaných korentů, které využije v místních podnicích jako 50% slevu. Ta bude platná do konce roku. Přihlašovat se můžou jen obyvatelé Horních Počernic, a to přes online formulář radnice.
2: Městská část na začátku srpna spustila přihlašování pro 500 lidí. Podle radnice se registrace během týdne zaplnily. Vedení městské části proto uvolnilo do projektu dalších 250 tisíc korun, aby se mohlo zapojit víc obyvatel. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Školy v sociálně náročnějších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Na takzvané indexové financování dosáhne 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít například na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
1: Podle Asociace ředitelů základních škol ale rozdělení peněz není spravedlivé. Stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly, přestože by je potřebovaly třeba i víc než školy, které příspěvek dostaly. Americký technologický gigant Apple má nového šéfa. Stal se jim John Terns, který doteď vedl sekci hardwareu. Na pozici generálního ředitele Apple po 15 letech skončil Tim Cook. Za jeho vedení hodnota akcí společnosti stoupla o víc než 2000%. Cook společnost převzal v roce 2011 po rezignaci Steva Jobse. Ten tehdy odstoupil ze zdravotních důvodů a o několik měsíců později zemřel na rakovinu.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D7 před Prahou směrem ze Slaného popojíždí kolona od Tuchoměřic ze 4. kilometru. 20 minut se pokračuje k nehodě u letiště, projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona se sune i z opačné strany od Pražského okruhu z odbočky do Evropské k omezení u Aviatické se jede 10 minut. No a na dálnici D10 na 30. kilometru u Benátek nad Jizerou ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Tak já vám přeji krásné úterý.
0: Středočeské dopoledne.
4: 1. zářijové, je to tady. Školáci, šťastné vykročení a hodně úspěchů v novém školním roce vám přejeme. Povzbudíme příjemnou muzikou, bude tu Diana Ross, Olympic, opět a Radeček, taky Helena Vondráčková. No a v regionálním muzeu v Jílovém u Prahy opatrují příběh dobrodruha Tondy, který se vypravil na Divoký západ, aby se stal kovbojem. Osudy Arizony Billa, jak si kdysi říkal, vám přiblížíme v dalším středočeském příběhu už za chvíli. Tak si na to počkejte a hezký den.

0: 16,5 minuty máme po 9. hodině. Ještě jednou vítejte při poslechu prvního zářijového dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že jste s námi. Tak si představte, že v kaňonu u Sázovy pod Medníkem kdysi bývalo víc kovbojů na čtvereční míli než na samotném divokém západě. Michal Antony z regionálního muzea Vílovém u Prahy však narazil na příběh mladíka, který si před 100 lety splnil sen a stal se skutečným kovbojem. Osud Antonína Hanuše zvaného Arizona Bill zaujal naši redaktorku Báru Kvapilovou.
1: Antonín Hanuš měl od mládí toulavé boty.
2: On jako 17-letý odešel z Čech a absolvoval neuvěřitelnou cestu po světě.
1: Na příběh českého kovboje mě upozornil programový pracovník muzea Michael Antony.
2: Z Hamburku plul přes severní Afriku, Suez, Indický oceán až do Japonska, pak do tehdejší Indočíny, pak na dalším parníku jako topič se dostal do Ruska na Sachalin, pak dále na Aljašku, na Klondike až do San Francisca a přes Spojené státy až do Arizony, kde právě začal pracovat jako kovboj.
1: Antonín Hanuš alias Arizona Bill ze svých cest psal dlouhé dopisy dívce jménem Anna. Ta si je ukládala do černé plechové krabičky. V její pozůstalosti se dochovaly dodnes. Píše se v nich.
3: Arizona, jak asi víte, je bohem zapomenutá pustina, kam všichni vrahové, lupiči a hráči utíkají. Píšeme sice rok 1910, ale zde je civilizace 40 let zpět. Bez revolveru se tu slušný člověk nemůže obejít.
1: V jeho dopisech se hovoří o tom, že pracoval v Boraxových dolech, že se dostal mezi zlatokopy, až konečně zakotvil v té Arizoně, přijal jméno Arizona Bill.
2: No byla to neuvěřitelná romantika. To je to třeba ty první dopisy, který psal třeba ještě z lodě, tak ty byly prostě normální dopis. A pak najednou je tam dopis, kde on líčí, že ho píše při světle petrolejky na koňském sedle uprostřed prérie a ten dopis je opravdu několikanásobně přeložený.
1: Mohl si vymýšlet?
2: Těm dopisům jsem věřil a říkal jsem si, to je prostě úplně neuvěřitelný příběh. A pak jsem tam našel, jak tam píše, že se ocitli mezi zbouřenými indiány kmene Navau v roce 1913. Říkám, to už je nějak pozdě na vzpůru, to je divný. Tak jsem sednul ke Google, že ho hledám a opravdu v roce 1913 se zbouřil kmen Navau nebo jedna jeho část. Tak jsem říkal, tak jo, a odteďka mu bezmezně věřím.
1: Vy jste ty dopisy skutečně držel v ruce, ano. V muzeu ale nejsou.
2: Ano, držel jsem je v ruce, ale v muzeu nejsou.
1: No. Máte pouze přefocené fotografie.
2: No, kvalitní skeny máme.
1: Co na těch fotografiích, které posílal v dopisech, najdeme? Je tam skutečně kovboj?
2: Ano, je tam na některých fotografiích, je přímo on, i se svým koněm Pintem. Pak třeba na další fotografii je se stopařem kmene Hopi a jsou tam oblečený ve svých nejlepších šatech, protože do toho kraje přijel tehdejší prezident Theodore Roosevelt.
1: Ví se, jak Arizona Bill skončil?
2: Neví. Poslední dopis, datovaný před první světovou válkou, zněl: prosím, nepište mě, až teprve vám opět oznámím novou adresu, odjíždím až snad do Jižní Ameriky. A už se neozval. Buď se tam oženil a dneska tam jeho potomci opatrují korespondenci psanou dívčí rukou v neznámé řeči, anebo skončil jako mnohý mladý dobrodruh a zbyl po něm jenom kříž na hrobě.
1: Ze regionálního muzea v Jílovém u Prahy Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Reportáž i s fotografiemi najdete také na našem webu středníčechy.rozhlas.cz. Tak se mrkněte.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A pozor, za chvíli vás naučíme připravovat dančí závitky s vinou omáčkou. Tuhle pochoutku připravil podle výherního posluchačského receptu, ale po svém, šéfkuchař Jaroslav Sapík. A já jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Petr Kotval s písní Gejzír. Gejzír příjemné muziky na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a taky samozřejmě něco dobrého přidáme dnes. V neděli Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl ten nejlepší recept z roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dančí závitky, původně od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku. My se teď ten zmíněný recept naučíme připravit šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. A to všechno v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. No, u přípravy dančích závitků asistoval Patrik a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty dančí, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřenový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako zvinnou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo,

0: trošku pomerančové kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň dvě deci vína. Ale každý upozorňuje, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
0: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
0: Já mám nejradši Portugal.
2: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
0: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cedr petržel, citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
0: Ano, hned. Teď si dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
0: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestov, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Tohle je pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost a necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
0: 10, jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
0: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
0: A jdeme na to, jo.
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
0: Tak, lehce osolím a samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
0: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme. Ne, nakrájeme takový želínek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem.
0: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
0: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stavnu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
0: Se to udělá, jo? No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
0: Já bych ji teď rozbil.
1: Do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
0: Aby se odvařil, víš?
1: A zahustíme perníkem.
0: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
4: Po dančích závicích s vinou omáčkou se budete určitě olizovat i vy. Recept Jaroslava Sapíka najdete tradičně na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od pana Václava Ségla z Praskoles. A v neděli si připomeneme nejlepší recept roku 2024. Už teď prozradím, že půjde o česnekový kynutý koláč, který podle svého připraví cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
4: A je to tady, po dvou měsících skončily letní prázdniny. Pro někoho byly krátké, pro někoho dlouhé. Žáci základních a středních škol se vrátili zpět do lavic a my podrobnosti přineseme za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jo, láska je nekonečná. Prázdniny bohužel. Žákům základních a středních škol skončily letní prázdniny. Po 2 měsících se tak dnes vrátili zpátky do lavic. A po letních prázdninách se opět sešli také žáci základní školy Ukrajinská v Kladně. A byl u toho i náš reportér Richard Webs. Teď jsme s ním ve spojení. Richarde, dobrý den.
1: Hezký den, 5 minut před 8 hodinou ráno se tady na slavnostním zahájení sešli žáci prvních tříd i se svými rodiči. Někteří měli sebou papírové kornouty plné různých sladkostí, byli slavnostně oblečeni. Prvňáků tady na základní škole v Ukrajinské ulici mají letos zhruba 60. Ve školní hale k nim mluvila ředitelka Blanka Šimůnková a přivítala je. Žáci se potom rozdělili do jednotlivých tříd, společně se vyfotili a dostali třeba dřevěné medaile, diplom a bonbóny. Já jsem s některými žáky prvních tříd mluvil, ti se podle svých slov do školy těšili, bylo na nich ale vidět, že se ještě trochu v novém prostředí stydí. Po uvítání prvňáků přišli i žáci ostatních tříd. Letos jich tady je dohromady necelých 700.
0: Městská policie Kladno kvůli návratu dětí do škol posiluje hlídky. Richarde, kde například?
1: Kladenčtí strážníci budou celý 1. zářijový týden řídit dopravu na frekventovaných silnicích v centru i na okrajích města. Hlídky se zaměří také na přechody pro chodce, třeba v Kleinerově, Doberské i Amálské ulici, a taky poblíž 4 obvodů na vjezdu do města od Velkého Přítočna. U přechodů u škol ale stojí strážníci pravidelně během celého školního roku. Zaměří se také na obchodní centra, tam totiž očekávají větší množství školáků, kteří budou schánět různé pomůcky a potřeby. Strážníci spolu s preventisty budou také častěji dohlížet na bezpečnost v autobusech městské hromadné dopravy. Cílem je zajistit žákům bezpečnou cestu do školy.
0: Letní prázdniny tedy skončily, ale přijdou další. Kdy budou mít žáci další prázdniny?
1: Ty nejbližší budou na konci října, přesněji 29. a 30. Od 23. prosince do 3. ledna budou mít žáci vánoční prázdniny. Následují jednodenní pololetní prázdniny 29. ledna. Termíny jarních prázdnin jsou pak různé podle okresů. V průběhu roku pak budou mít školáci volno také třeba ještě v období Velikonoc. No a letní prázdniny začnou znovu ve čtvrtek 1. července 2027. Podrobný rozpis je na webu Ministerstva školství.
0: Od základní školy Ukrajinská v Kladně se nám přihlásil náš reportér Richard Webs. Děkujeme za to, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Za 10 minut bude 10, uslyšíte další zprávy, chystá je pro vás Petra Vališová. No a ve škole ještě zůstaneme, žáci první základní školy Komenského v Říčanech u Prahy mají novou budovu. 3-patrová dřevostavba na svůj provoz potřebuje minimum energie a my vám k tomu podrobnosti povíme po 10. Tak si na ně počkejte. Teď Eláni a jejich Stušková, ty už jsou po škole.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Část pomoci lidem v bytové nouzi přebírají úřady práce. Podle obcí to ale celý proces prodlouží. Řidiči začali u Knovíze jezdit po první části nové dálnice D7. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Dnes je úterý 1. září a u zpráv vás vítá Petra Vališová. Úřady práce ode dneška posuzují nárok lidí v bytové nouzi na podpůrná opatření. Jde zejména o poradenství při hledání bydlení. Úřady práce budou například zajišťovat, jestli je skutečně splňují podmínky bytové nouze, například na základě příjmů. Dosud to měly na starosti obce, těm zůstávají kontaktní místa, kde mohou lidé o podporu žádat. Podle Jakuba Rychteckého ze Svazu měst a obcí může změna celý proces prodloužit, protože lidé budou muset mezi jednotlivými úřady přecházet. Ministerstvo práce to odmítá. Podle něj jsou úřady organizačně připravené a zaměstnanci proškolení. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo u Knovíze na Kladensku polovinu budované dálnice D7. Řidiči tak ode dneška jezdí po zhruba 3-kilometrovém úseku. Celou 6,5 kilometru dlouhou část za přibližně 1,5 miliardy korun dokončí dělníci v příštím roce, říká mluvčí RSD Jan Riedl.
2: Na navazujícím 3,5 kilometru dlouhém úseku od Slaného ke Kutrovicím máme vybetonované dva mosty a bagry z Válci nyní připravují dálnici na položení asfaltových vrstev.
0: Kulturní a technologické centrum by mělo vzniknout v areálu bývalé vozovny Orionka v Praze 10. Vybuduje ho městská společnost Technologie hlavního města. Rozhodli o tom pražští radní. Rekonstrukce areálu má začít v roce 2028 a trvat zhruba 2 roky. Kromě kulturního sálu by tam měla být taky nahrávací studia, říká předseda představenstva firmy Tomáš Jílek.
3: I my bychom rádi do toho objektu přesunuli naše činnosti týkající se oblasti audiovizuálních výstupů. My vlastně dneska střiháme a vyrábíme audiovizuální obsah pro městský informační kanál.
0: Dnes začíná v Praze 11. ročník festivalu Antická štvanice. Na ostrově v centru města uvede současnou adaptaci Euripidovy tragédie Alkestis od Matěje Samce. Příběh vypráví o královně, která se rozhodne zemřít místo svého manžela. Součástí festivalu budou také diskuze s odborníky na antickou kulturu a filozofii. Antická štvanice potrvá do 16. září.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D0 za exitem na Moletice ve směru na Ruzyni se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte tam se zdržením. Další nehodu máme hlášenou v Praze v Kobylisích. V Zenkově ulici se tam srazila 2 osobní auta. A stále v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 popojíždí převážně kamiony, a to už ve sjezdu z dálnice. Provoz tam výrazně zpomaluje omezení mezi Jesenicí a Vestcem. To byly zprávy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Jsem ráda, že jste na našich vlnách. Krásný den všem.
1: Středočeské dopoledne.
4: Díky dnešním babským radám se naučíme, jak obyčejnou bramborovou kaši obzvláštnit třeba křenem, nebo jak ji proměnit na křupavé zapečené bochánky. Na to si počkejte od Jarky Vykoupilové. No a žáci nám šli do školy a žáci první základní školy Komenského v Říčanech u Prahy dokonce do nové mají totiž novou budovu. 3-patrová dřevostavba na svůj provoz potřebuje minimum energie a my vám ji představíme za chvíli. Představovat nemusím ani příjemnou muziku, kterou pro vás máme, Terezu Maškovou, Marka Lamboru, Petra Spáleného, Marcelu Holanovou. Tak zůstaňte s námi a hezký den.

0: 15 minut po desáté, stále vám přejeme krásné první zářijové dopoledne. Pojďme ještě do školních lavic, i když školáci už možná dnes nafasovali učebnice a všechny potřebné informace a jsou na cestě domů. Začal nám tedy nový školní rok, například v Říčanech u Prahy šli dneska žáci do nové budovy první základní školy Komenského. Je to třípatrová dřevostavba, která na svůj provoz potřebuje minimum energie. Vytápění a chlazení zajišťují tepelná čerpadla.
1: Škola má kapacitu 540 žáků. Docházet do ní bude i několik žákyň 7. třídy.
2: Nám se to hodně líbí a těšíme se, až sem budeme chodit.
3: Třeba je to hodně moc jako moderní a je to víc větší. Jako.
4: Na tu fyziku se mi třeba líbí nějaké ty pokusy a tak. Nebo třeba tady to pěstování se mi líbí a tak.
1: Kromě 18 kmenových tříd, tady například venkovní hřiště, jídelna s kuchyní nebo odborné učebny, říká ředitel školy Adam Kobr.
5: Momentálně se nacházíme v chemické laboratoři, kde žáci budou moc vlastně bádat poměrně dost specializovaně. Dále jsme pyšní na přírodovědnou učebnu a určitě na nahrávací studio, které to bude.
1: Podle architekta Martina Rusiny z Rusina Frey Architekti není stavba tak velké dřevostavby v Česku běžná.
6: Ta škola je rozčlenena do několika budov a všechny ty části té stavby nejsou moc vysoké, jsou obloženy dřevem. Je to takové přírodní, navíc tady jsou zelené střechy, takže vidíme jednak tady strom na školním dvoře, vidíme i trávu, která roste na střeše.
1: Jeho kolega Martin Frey doplnil, že byla příprava projektu náročná.
7: Ty normy, které jsou primárně vlastně dělené pro betonové stavby, tak jsme si ve spoustě ohledech museli najít nějakým způsobem cestu, jak to skloubit právě s těma normativníma požadavkama, abychom takhle velkou stavbu mohli naprojektovat a zrealizovat. Byli jsme od toho i našimi projektanty několikrát zrazováni, jestli si nechcem to rozmyslet. A my jsme říkali, ne, my vlastně víme, proč má být tady dřevěná stavba.
1: Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO je tento typ staveb budoucností.
8: Je pro ně jedno typické. Jsou jednak udělány v pasivním standardu a zároveň ty učebny jsou úplně jiné, než známe z těch starých budov z 19. a začátku 20. století. A jsou tady velké společné prostory, jsou tam hezká sportoviště, jsou prostory pro venkovní výuku.
1: Dřevěná stavba by měla podle vedení města dobře zapadat do centra Říčan. Město za ní zaplatilo přes 700 milionů korun. Přes 470 milionů získalo z dotací. Z Říčan Laura Hájková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Žijeme tu s vámi, bavíme se s vámi třeba i o takových věcech, jak si ozvláštnit bramborovou kaši. Máme možnost křenem, nebo můžeme z nich, nebo z té bramborové kaše udělat křupavé zapečené bochánky. Jak na to? Tak to prozradí za chvíli Babské rady a Jarka Vykoupilová. Já prozradím, že vás čeká Kylie Minogue, Michal Tučný, Tereza Mašková a Marek Lambora. Mějte hezký den. Právě

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Na Kylie Minogue na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy za minutu půl jedenácté. Máte rádi bramborovou kaši a nechcete si ji třeba někdy trošku ozvláštnit? Že nevíte jak na to? No, my poradíme.
1: Babské rady.
2: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jana Kratochvílová s písní Mám ráda tvůj smích, tak se smějte, i když máme toho 1. září a konec prázdnin na začátek školního roku.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Doznívá píseň Nekonečná v podání Ivety Bartošové. Minuta nás dělí o 10:45. Dívám se do kalendáře. 1. zářijový den tu máme a vedle dnešního data jméno Linda. Prý nemá jasný význam, jasné ale je, že jde o krásné jméno s jemným zněním. Tak tedy Lindy, Lindičky, my vám přejeme všechno nejlepší. Herečka Jaroslava Krečmerová, taky herečka Sarah Haváčová, teď už vlastně provdaná Prachařová, herec a moderátor Petr Wagner nebo tenista Jakub Menšík. Ti slaví den narozeninový. Jim velká gratulace a další události na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy shrne v kalendáriu Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 1. září. Svátek má Linda. To jméno z němčiny znamená jemná, mírná, ze španělštiny krásná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První vlak po severní Ferdinandově dráze z Vídně na sever do Polska přijel před 185 lety v roce 1841 do Přerova. O měsíc a půl později první vlak přivítala i Olomouc. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadu přes 70 milionů lidí. Policejní nařízení o povinném označení židů starších 6 let žlutou šesticípou hvězdou v Německu bylo vydáno před 85 lety v roce 1941. Ve stejný den zemřel ve věku 22 let i náš básník Jiří Orten. O dva dny dříve byl sražen projíždějící německou sanitkou. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chčije a chčije.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Oktávia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Oktávie. O dva dny později otevřel nový závod pro ně bývalý prezident Václav Havel. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
8: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte dál, protože Lovci mamutů nebo Osada havranů, to jsou tituly oblíbených knížek spisovatele a badatele Eduarda Štorcha. Jeho pravěká dobrodružství si můžete stále prohlédnout na výstavě v Muzeu Mladoboleslavska. A my vás tam po 11. pozveme hned po zprávách s Petrou Vališovou. Tak se těšte a hezký den.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Odvolávací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. O prázdninách zemřelo na silnicích ve Středočeském kraji 8 lidí, loni jich bylo 18. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Je úterý 1. září a u zpráv vás vítá Petra Vališová. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křivavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. O letošních prázdninách zahynulo při dopravních nehodách ve Středočeském kraji 8 lidí, to je o 10 méně než v předcházejícím roce. Celorepublikový počet smrtelných nehod za červenec a srpen je přitom oproti roku 2025 zvýšil o 150. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a zjištění ČTK. Od začátku roku si dopravní nehody ve středních Čechách vyžádaly 45 životů. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem nebo nepřiměřené rychlost. Praha 10 rozdělí více než 370 tisíc korun mezi 6 hospicových organizací. Finanční podporu schválili zastupitelé městské části. Peníze poputují poskytovatelům mobilních i lůžkových služeb, které letos využilo 53 lidí v Praze 10, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
5: Dotační program pro oblast paliativní péče je zaměřen na obyvatele městské části, kterým je poskytována paliativní péče formou lůžkového nebo mobilního hospice a na poskytovatele těchto zdravotních služeb.
4: V novém školním roce čekají změny hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i více asistentů.
6: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
7: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
6: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 tisíc dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
8: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
6: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na Pražském okruhu směrem k letišti dnes působí velké potíže omezení u Jesenice. Kolona začíná už ve sjezdu z D1 a zdržení je minimálně půlhodinové. A v obci Brandýs nad Labem Stará Boleslav se v ulici Ivana Olbrachta srazila 3 osobní auta. Na místě je záchranná služba. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
9: Pokračujeme, hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
9: A čím naplníme tu poslední hodinu dnešního dopoledního vysílání? Třeba tím, že vám povíme, že ulevit pečujícím o seniory a mladé lidi s kombinovaným postižením mají 2 nové denní stacionáře Charity Vlašim. My se tam přeneseme prostřednictvím rozhlasových vln už za chvíli. A lovci mamutů nebo Osada havranů, to jsou tituly oblíbených knížek spisovatele a badatele Eduarda Štorcha. Jeho pravěká dobrodružství si můžete stále prohlédnout na výstavě v Muzeu Mladoboleslavska. Za chvíli se tam vypravíme. A taky za příjemnou muzikou Chris Rea, Josef Laufer, Pavel Vítek a další.

písničku z Toka.

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Chris Rea nám dopěl 15 minut po 11. Krásné první zářijové, stále ještě dopoledne vám přejeme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Pojďme teď trošku do historie. V červnu uplynulo 70 let od úmrtí osvíceného a oblíbeného pedagoga, nadšeného archeologa a spisovatele Eduarda Štorcha, který, jak sám říkal, si své příběhy doslova vykopal. Nálezy z dob dávno minulých, které vlastníma rukama vyhrabal ze země, mu napovídali, o čem psát. V muzeu Mladoboleslavská mají výstavu, která se zaměřuje na Štorchovo působení v tomto kraji. No a právě tam nás teď pozve reportáž kolegyně Jolany Novákové.
1: Vraťme se proto znovu do těch zavátých časů, do oné kruté zimy, k malé věstonické tlupě lovců mamutů.
2: Na výstavě Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha na Mladoboleslavsku se setkáte s jedním z vynálezů, na kterém Štorch ověřoval své hypotézy o životě pravěkých lidí. Archeolog Muzea Mladoboleslavska Filip Krásný vynález Štorchem nazvaný ohňostroj a vrtač kamenů předvede.
3: Ano, ona je to v podstatě taková učební pomůcka, aby si i děti mohly vyzkoušet tu relativně náročnou techniku rozdělávání ohně vrtěním dřev.
2: Vezmete takový luk.
3: Luk s tětivou a k tomu je důležitá součást, která je tedy původní, stejně jako to bylo na Štorchově prototypu, tady toho zařízení, který se tedy bohužel nedochoval. Je to součást stanové tyče z druhé světové války, a do ní vlastně nasadíme ten takzvaný vrták a potom už můžeme celou tu sestavu vložit tady do té konstrukce, která by nám to měla usnadnit. A
2: mám ji držet, tu konstrukci?
3: Není potřeba, měl by ji zvládnout ovládat tedy i devítiletý chlapec, jak Štorch sám psal. A vlastně tímto způsobem otáčíme tím takzvaným vrtákem, který tedy nemá vrtat, ale má nám vytvářet teplo a o chvíli později i takzvané žhavíky, což je název pro uhlík, který sobě už tedy drží tu jiskru a z ní potom lze tedy rozfoukat oheň.
2: Tak raději přestaňte, abychom nepodpálili Mladoboleslavský hrad.
3: Ano.
2: A ještě mi povězte, jestli vy jste taky našli něco na těch lokalitách, které objevil Eduard Štorch, nebo kde on hledal.
3: My se na ty lokality vlastně po přibližně 120 letech od jejich objevení právě Eduardem Štorchem vracíme. Dneska už je vybavení moderní technikou a stále vlastně nacházíme předměty na týž místech, na těch polích, kde Eduard Štorch sám chodil a sbíral, tak nacházíme další, které tenkrát neobjevil, nechal nám je doteď. A abych uvedl nějaký příklad, tak je to třeba unikátní bronzová taková malinká figurka koně, která zřejmě je z období mladší doby železné, vyrobili ji Keltové. A potom taky třeba i keltské mince z drahých kovů.
2: No a pokud jste zvědaví, jak figurka koně nebo ty mince jsou velké nebo spíš mrňavoučké, tak se přijďte podívat na výstavu do Muzea Mladoboleslavska. Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že výstava potrvá do 18. října letošního roku. Reportáž, článek a taky fotky, jako již tradičně, najdete na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Ulevit pečujícím o seniory a mladé lidi s kombinovaným postižením mají dva nové denní stacionáře Charity Vlašim. Postavila je v Bolině, co všechno v nich je, tak to se dozvíte už za chvíli od naší reportérky. Určitě si na to počkejte.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
2: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
1: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Píseň pro mě a Václav Neckář. Máme 11:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jak už jsem naznačila, Charita Vlašim dokončila 2 denní stacionáře pro seniory a mladé lidi s kombinovaným postižením. Jsou v Bolině. Charita se díky dárcům také podařilo pořídit dodávku, aby do nich mohla klienty svážet. Stacionáře si dnes prohlédla naše reportérka Věra Hajková. Teď je s námi ve spojení. Věro, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Pověz nám, jak tedy stacionáře vypadají, co je jejich součástí.
1: Tak stacionáře jsou hned vedle sebe a mají krásnou společnou zahradu pro venkovní aktivity nebo třeba jenom pro posezení. Je na té zahradě už je vysázeno plno květin, jsou tam venkovní houpačky, takže je to skutečně takové velmi příjemné i to okolí. No a uvnitř toho stacionáře pro děti a mládež je třeba i tělocvičná, taky místnost s názvem Snouzen. Ta vypadá jako nějaké pohádkové království. Je v něm speciální lůžko, které přenáší vibrace z meditační hudby. Tam vodní stěna, kde putují bublinky a mění barvy a je to skutečně velmi uklidňující prostor. Senioři mají taky relaxační místnost, kde je zase pro změnu 10 masážních křesel, mají taky dílnu, kde mohou vyrábět a tvořit a co je velmi zajímavé, tak je třeba i speciální vana s tryskami, která má dvířka, která jsou tedy utěsněná, aby z nich voda nemohla vytéct a vanu tak můžou využívat i klienti, kteří by se běžně do vany nedostali.
0: Věro, prozraď prosím, jak budou stacionáře fungovat?
1: Tak stacionáře budou otevřené ve všední dny vždy od 7 do 16.30, aby rodiny, které o seniory nebo postižené pečují, mohly být třeba v klidu v práci. Jak už si říkala, Charitě se podařilo i díky štědrosti dárců pořídit taky dodávku s plošinou a může tak svážet a rozvážet klienty a taky s nimi může vyrážet na výlety.
0: Jaká je kapacita zařízení a od kdy je budou moci klienti využívat?
1: Tak denní stacionář pro seniory je otevřený právě měsíc. Kapacitu má zatím 12 klientů a může být, teda má zatím 10 klientů a kapacita může být celkem až 12. Byla jsem se za seniory podívat, začínají ráno kávou, zákuskem, pak mají rozcvičku těla i hlavy, potom mohou odpočívat nebo mají program v dílně. Třeba dneska zrovna batikují návleky pro návštěvy. Stacionář pro postižené se otevře nejpozději příští pondělí, zatím v něm mohou být 3 klienti, kapacita je ale 8. Jenomže zatím nedostala Charita dostatečný příspěvek na zaměstnance a tak bude ten rozjezd takový pozvolnější.
0: Jak jste slyšeli, Charita Vlašim dokončila denní stacionáře pro seniory a mladé lidi s kombinovaným postižením. Prohlédla si je naše reportérka Věra Hajková a díky ní víme víc. Věro, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Milujeme Střední Čechy.

0: Meky Žbirka, předali jsme bělý květ ve 11:45. Předáme informace, jak naložit s vaším volným časem, co třeba ve Slaném oslavit začátek školního roku. Pražské trolejbusy zase slaví 90 let a nabitý program pro vás připravili i v Berouně. Podrobnosti přidá Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Ve Slaném oslaví začátek školního roku akcí Hurá do školy. Na Masarykově náměstí vás čeká od 10 hodin den plný zábavy pro všechny školáky a jejich rodiče. Zakončete prázdniny bohatým programem a vkročte do nového školního roku s dobrou náladou. Pražské trolejbusy slaví 90 let a jejich historii připomene komentovaná procházka s historikem Luďkem Fischerem. Prohlídka začne před muzeem MHD v pražských Střešovicích v 17 hodin, odkud se za každého počasí vydáte po stopách historické linky. Na jednotlivých zastaveních si připomenete významná místa i příběhy lidí, kteří stáli u zrodu tohoto dopravního systému. Dojdete až na tehdejší konečnou zastávku Svatý Matěj. Nabitý program pro vás připravili v Berouně. V Geoparku Muzea Českého krasu vás čeká odpoledne s netopíry, s ukázkou ochočených, handicapovaných netopírů, dílničkou, naučnou stezkou a soutěží. A večer se v autokempu na Hrázi v Berouně uskuteční open air koncert. Od 19 hodin vystoupí berounská a kapela Tadůba, po ní Skety, společně s Janem Smigmátorem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Chystají se polední zprávy, chystá je pro vás Petra Vališová. Po 12. jako tradičně hodina příjemné muziky, k písničkám i dnes ráda přidám vaše vzkazy. Taky můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 01 04, pište ve tvaru STC Mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.

Víte, že ve lhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. V Bakově nad jezerou budou mít první kámen zmizelých, připomene Bedřicha Faltina. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Je úterý 1. září a u zpráv vás vítá Petra Vališová. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok, řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
2: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání, ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
1: Takzvaný Stolperstein neboli první kámen zmizelých nainstalují historici v Bakově nad jezerou. Ve čtvrtek 10. září v 15 hodin ho umístí v Linkově ulici před dům číslo popisné 47. Zasazený do chodníku bude připomínat bývalého obyvatele města Bedřicha Faltina.
3: Bedřicha Faltina zavraždili nacisté v roce 1943 v koncentračním táboře Osvětim v Polsku. Byl to židovský obchodník, který ve městě nejen žil, ale také se tam 27. února roku 1871 narodil. Z Bakova nad jezerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: V areálu bývalé vozovny Orionka v Praze 10 by mělo vzniknout kulturní a technologické centrum. Vybuduje ho městská společnost Technologie hlavního města. Rozhodli o tom pražští radní. Rekonstrukce areálu má začít v roce 2028 a trvat zhruba 2 roky. Jak uvedl předseda představenstva firmy Tomáš Jílek, kromě kulturního sálu by tam měly být taky nahrávací studia. Agentura Czech Tourism má od dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Novou ředitelku jmenovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů. Na dosavadní fungování agentury chce navázat. Agentura Czech Tourism se má od října přesunout pod rezort průmyslu a obchodu. Do konce roku se pak začlení do nově vzniklé agentury Czech Business. Ta má zajišťovat jednotnou ekonomickou reprezentaci Česka v zahraničí.
0: Počasí.
1: Převládá polojasno až skoro jasno, během dne ale může být přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na hlavní části Pražského okruhu směrem k letišti se stále tvoří kolona už ve sjezdu z dálnice D1, jak od Brna, tak od Prahy. Jsou to převážně kamiony, vlečou se i dál přes omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Na Nusalském mostu směrem z Pankráce do Holešovic popojíždí kolona zhruba do jeho poloviny. K prvním semaforům v Legerově se jede okolo 10 minut. A s omezením počítejte na silnici 1/32 u Nouzova na Nymbursku. Během dneška se tam opravují svislé značky. Je tam jenom jeden jízdní pruh. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Písničky se vzkazem vám přináší Iveta Chlumská.
4: A přeji vám krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
4: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, ta je připravená. No a vy si připravte mobily a posílejte své vzkazy do naší SMS brány. Číslo je stále stejné, přes toho opakuji 90 011 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text a odesílejte tak, ať se zpráva vejde do jedné SMSky, aby k nám dorazila úplná. Když se chcete rozepsat, raději přes webový formulář, ten je vám k dispozici na internetové adrese předníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Eva Farná na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu hned první a krásné výročí. Dobrý den, prosíme o zahrání k významnému jubileu manželům Fischerovým, kdy pan Václav Fischer oslavil 80 let v sobotu 29. srpna a paní Růžena Fischerová má právě dnes svých kulatých 80. Všechno nejlepší k významnému jubileu a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje celá rodina. Rád se připojí i Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví přejeme Vrchovatě, štěstí a lásky, co jen unesete.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Co dál mi píšete? Dobrý den, 1. září slaví kulaté narozeniny naše maminka Jaruška z Velkého Zboží u Poděbrad. Přejeme jí co nejvíce zdraví, pohody a optimismu. A písničku posílá za všechny dcera Vendulka. My samozřejmě rádi pošleme píseň v podání Hany Zagorové a taky samozřejmě přejeme ke kulatým narozeninám všechno jen to nejkrásnější. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 4:45 stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a vaše vzkazy k tomu. Píšete mi: první zářijový den plný nadějí a nových začátků, hlavně našim mladším žáčkům, a ať se jim splní sny a rodiče jsou jim oporou. Tak to přeje Veronika z Rakovníka a všem posluchačům přeje fajn den. Tak šťastné vykročení všem školákům přejeme i my.

0: Písničky se vzkazem.
1: Tak to byl hráč podání kapely Turbo, písničky a vaše vzkazy pokračují. My si dáme v podání Karla Zicha další píseň a komu bude znít? Zahrajte Aničce z Kutné Hory, Pečinkovým, Janinám, Květě, Romanovi, Jarce Skladna, Jarmilkám, Líbě Svendy, Jindře Světle, Maruš a Zdendovi a taky vám všem asi nám v rozhlase. Děkujem. Přeji si Stáňa a Alča.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Milan Starec má rád pivo a všechno, co s ním souvisí. Před lety začal sbírat pivovarské stroje a zařízení. Nakonec koupil spolu s kamarádem schátralý pivovar v Kostelci nad Černými lesy. Krásně ho opravili, začali vařit pivo a zřídili Národní muzeum pivovarnictví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
2: 11 minut po půl jedné, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, písničky a vaše vzkazy, píšete mi hezký den, zahrajte Marušce z Dendovi, Květě Romanovi, Jarmilkám, Aničce, Stáně s Alčou, Světle, Janinám, Marcele, Veronice, Babi Jarce, Jendovi a všechny zdraví Věra z Čachovic.

ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Iveto, přejeme krásné poledne vám i všem posluchačům a prosíme zahrát písničku všem pro potěšení. Napsali Hela a Milátka z Kutné Hory. Já je zdravím, hezký den.

A dotančili jsme téměř k 13. hodině. Bude tu za 12 minut další zprávy, pro vás chystá Petra Vališová. No a po 13. se do studia chystá Alex Minářová se svým dnešním hostem. Tím hostem bude herečka Bára Munzarová. Já vám přeju krásné úterý a zítra naslyšenou.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

Leže nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů. Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko dnes neodevzdá Evropské komisi svůj plán na obnovu přírody. Podle nevládních organizací ho vláda silně proškrtala. Bystřice u Benešova dokončila stavbu budovy pro dvě dětské skupiny. Dnes bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Ta je v Česku i v celé Evropské unii silně degradovaná, proto země dříve schválily nařízení na její záchranu. Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtala doporučení odborníků. V Bystřici u Benešova se rozšířilo zázemí pro předškolní děti. Ve školce jsou dvě nové třídy a taky přístavba pro dvě dětské skupiny pro 48 dětí, vše za necelých 85 milionů korun. Doposud musela školka děti odmítat. Teď má podle ředitelky Lucie Skřipské ještě i pár volných míst.
3: A je to poprvé. A jsem tomu ráda, protože bylo to nepříjemné, že jsem nemohla vyhovět úplně všem rodičům při zápisu do mateřské školy, tak ty dětské skupiny mi v tomhletom pomohly.
2: V dalších 250 lidí z pražských Horních Počernic se může přihlásit do projektu Korenci. Každý registrovaný dostane 1000 takzvaných korentů, které využije v místních podnicích jako 50% slevu. Ta bude platná do konce roku. Přihlašovat se můžou jen obyvatelé Horních Počernic, a to přes online formulář radnice.
4: Městská část na začátku srpna spustila přihlašování pro 500 lidí. Podle radnice se registrace během týdne zaplnily. Vedení městské části proto uvolnilo do projektu dalších 250 tisíc korun, aby se mohlo zapojit víc obyvatel. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Státy Evropské unie by podle Kai Kalasové mohly Ukrajině poskytnout další vyřazené protiraketové střely. Šéfka unijní diplomacie to řekla v irském městě Wicklow, které hostí neformální jednání ministrů obrany EU. Dodala, že Evropská unie jedná o poskytnutí obranných střel pro Ukrajinu i s dalšími státy mimo evropský blok.
1: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková slaví na US Open postup do druhého kola. Úřadující wimbledonská šampionka porazila v New Yorku 7-5, 6-1 domácí Katie Volinecovou. Postup do druhého kola tenisového US Open slaví taky Dalibor Svrčina, Jakub Menčík, Kateřina Siniaková, Karolína Muchová a Marie Bousková.
1: Počasí.
2: Převládá polojasno až skoro jasno, během dne ale může být přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Praze v Novém Městě se v Myslíkově ulici srazila tramvaj s osobním autem, na místě je policie. Dopravní nehodu máme hlášenou na Nymbursku na silnici 3. třídy mezi obcemi Mcely a Studce. V Praze na Flóře se na náměstí Jiřího Zlobkovic srazila dvě osobní auta. A s omezením počítejte i v Benátkách nad Jezerou na Mladoboleslavsku. Na silnici číslo 272 v Pickově ulici dnes kácí stromy. To byly zprávy, pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeji. Je Český rozhlas Střední Čechy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tady netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo. Takže
0: Máme
1: to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne denně zkoušky a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse. Ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo. Už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekl bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku, a já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. Říká, no to vidím, načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatí to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a ne Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle

0: Le Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílé jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout, a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
1: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
0: Je to tak?
1: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
0: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
1: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
0: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál, a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje, a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami životí, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže Zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim 2 víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní, a teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě, Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
1: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila, jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vaudevillu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení Zmiňovaném holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek se dával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo fajn,
0: právě
1: takové
0: proto.
1: Potvrzení, právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestranost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Řidiči začali u Knovíze jezdit po první části nové dálnice D7. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané, ušetří tím zhruba 5 miliard korun. Zbytek nečekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo u Knovíze na Kladensku polovinu budované dálnice D7. Řidiči tak ode dneška jezdí po zhruba 3-kilometrovém úseku. Celou 6,5 kilometru dlouhou část za přibližně 1,5 miliardy korun dokončí dělnici v příštím roce, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Na navazujícím 3,5 kilometru dlouhém úseku od Slaného ke Kutrovicím máme vybetonované dva mosty a bagry z Válci nyní připravují dálnici na položení asfaltových vrstev.
2: Zhruba za 2 týdny mají být hotové opravy náměstí Svobody v Kladně. Ode dneška tam opět fungují autobusové zastávky, které dělníci kvůli pracím dočasně přesunuli. Na náměstí teď zbývá dokončit například dlažbu, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
4: Dokončují se poslední metry dlažeb a práce na dvou nových objektech. Na přelomu října a listopadu bude ještě do trvalkových záhonů dosazeno 20 000 jarních cibulí, které se musí sázet až na podzim. Náklady na rekonstrukce náměstí Svobody činí 110 milionů korun.
2: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních 2 měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatele i experti.
1: Sport.
2: Zrekonstruovaný zimní stadion v Nymburce na podzim přivítá nejlepší světové parahokejisty. Mezinárodní turnaj se ve středočeském městě uskuteční od 18. do 24. října. Na co se sportovní příznivci mohou těšit kromě domácího reprezentačního výběru, říká trenér Jakub Novotný.
5: Přijede výběr Ameriky a výběr Kanady, což jsou dva nejsilnější týmy zrovna teďka. A skládáme čtvrtý tým, který má být jako výběr světa. Chtěli jsme, aby tam byla Čína, aby to byl prostě turnaj 4 nejlepších týmů světa. Nestalo se tak, takže teďka se snažíme poskládat kvalitní výběr z týmu světa, aby všechny zápasy byly vyrovnané, aby byly koukatelné.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude v našem kraji polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Se zdržením počítejte na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. U Velké Dobré na 18. kilometru je omezení. V koloně před místem se zdržíte asi 10 minut. V Praze je stále klidnější provoz. Největší zdržení je v centru na magistrále. Ve Vilzonově ulici jsou kolony od Florence přes omezení u nádraží až k muzeu. I tam postojíte asi 10 minut. A vázne provoz také v Bělohorské ulici ve směru z centra. Tam budete popojíždět před křižovatkou Pich. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy, teď už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
6: Pohodové úterý všem.
1: Středočeské odpoledne.
6: Za chvíli si dáme dančí závitky s vinou omáčkou, vylepšený recept na narození nového pochoutkového roku. Dozvíme se, jak se chystá pražské jezulátko na výlet do Irska a představíme změny v autobusové dopravě na Nymbursku. O písničky, které nestárnou, se postarají Jitka Zelenková, Činasky a Argema.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Ve středočeském odpoledni teď je čas na pochoutku. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dančí závitky původně od Václava Segla z Praskoles na Hořovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Ivan Vodochodský a právě Jaroslav Sapík. U přípravy dančích závitků asistoval kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřenou vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si dám nám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Tohle je pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost a necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: Jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak, lehce osolím a samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme. Je nakrájen takový želínek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem.
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stáhnu na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Se to udělá, jo? No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
2: Do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
2: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Takové jsou Dančí závitky s vinnou omáčkou. Recept Jaroslava Sapíka najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Václava Segla z Praskoles. A v neděli si připomeneme nejlepší recept roku 2024. Půjde o česnekový kynutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středo české odpoledne pokračuje, z Prahy až do Irska poputuje jeden z nejznámějších českých náboženských symbolů. Kopie pražského jezulátka posílá Česko jako dar k irskému předsednictví v Radě Evropské unie. Soška dostala pro tuto příležitost taky speciální šaty a před cestou jí požehnal pražský arcibiskup.
1: Pane náš Bože, požehnej prosíme tuto sošku pražského jezulátka.
2: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zrovna požehnal novou sošku pražského jezulátka speciálně vyrobenou pro Irsko.
3: Různé věci se žehnají, ale to požehnání je vždycky skrze nějaký předmět lidem. Žehnáme lidem. Už od začátku křesťanství se říká, když vidíš nějaký obraz, tak se neklaníš tomu obrazu, ale tomu, koho zobrazuje.
2: Speciálně navržený zelený oděv této konkrétní sošky má odkazovat jak na Irsko, tak na Česko. Vysvětluje místopředsedkyně představenstva společnosti Praxity Tourism Jana Adamcová.
4: Irské symboly reprezentuje smaragdově zelená barva sametu. Na límečku je lipový list jako český národní symbol. Ornament vinné révy poukazuje nejen na křesťanskou tradici a vztah Krista k věřícím, ale odkazuje i na tisícileté pražské vinice spojené se svatým Václavem. Křišťálové srdce je připomínkou symbolu, který ke svému podpisu připojoval Václav Havel.
2: Praha sošku daruje Irsku v rámci jeho předsednictví v Radě Evropské unie. Získá ji diecéze v hrabství Kerry. Podle českého velvyslance v Irsku Pavla Vošalíka se tam soška stala součástí lidové tradice.
5: Soška jezulátka hraje mimořádnou roli při každém svatebním obřadu, při svatebním dni, protože se věří, že když se soška jezulátka v den svatby vynese před dům, takže zajistí, že nebude pršet.
2: K oficiálnímu předání dojde 8. září, kdy bude diecéze v Kerry pořádat tradiční pouť na pobřeží Atlantského oceánu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o vlastním dědečkovi.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Region Express.
1: Organizátor veřejné dopravy ve Středočeském kraji, společnost IDSK, připravil k 1. září změny autobusových jízdních řádů na Nymbursku. Jakých linek se změny týkají, zjišťoval kolega Tomáš Kopáček.
2: Od září čeká oblast Nymburska několik změn autobusových linek. Cílem je zkvalitnit přestupní vazby mezi autobusy a vlaky. To se týká i linky 433 mezi Nymburkem a Pečkami. Pokračuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Už nepojede přes Sadskou. Lidé z těchto obcí na trase i z Nymburka budou mít novou návaznost v Pečkách na rychlíky a spěšné vlaky a zároveň tím trošku zrychlíme tuto trasu, která je v této oblasti páteřní.
2: Chybějící obsluhu některých zastávek nahradí nová linka 833.
3: Nikdo se nemusí bát, že by přišel o obsluhu některých obcí na trase. Ta linka 833 doplní tuto páteřní linku 433 na území Nymburka a obě pojedou spolu po té nejvytíženější trase, která obslouží jak nymburské hlavní nádraží, tak centrum města i místní sídliště Drahelice a také oblast Zálabí na druhé straně řeky.
2: V Nymburce bude nově zahájen víkendový provoz, který doposud chyběl.
3: Rozšíří večerní provoz a to až do půlnoci, takže budou autobusy navazovat i na všechny vlaky, hlavně ve směru od Prahy.
2: Pražská integrovaná doprava tak bude Nymburk obsluhovat v pravidelných intervalech 30 minut ve špičku a každou hodinu mimo špičku. Trasování linek přes Nymburk přinese i další výhody.
3: Autobusy přes centrum Nymburka budou jezdit ve dvouhodinových intervalech. Jednou za 4 hodiny ten autobus pak ze Zálabí bude pokračovat až do Poděbrad po trase linky číslo 493.
2: Zlepšení návaznosti autobusových linek na vlaky je plánováno kromě Nymburka i v Pečkách.
3: Lidé z těch obcí na trase budou mít možnost cestovat jak do Nymburka, tak do Peček na vlak a zároveň třeba lidé z Nymburka dojedou tou linkou 433 přímo do Peček rychlejší trasou a ještě jim to naváže na vlaky ve směru jak na Prahu, tak na Kolín.
2: Zářijové změny se budou týkat i Milovicka, například linky 432.
3: Posilujeme zde ranní spoj ve směru do Mladé Boleslavy, anebo zase zpátky další nový spoj po 12. hodině. Ve špičkách budeme jezdit častěji i na lince 434 mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou.
2: Dojde také k posílení počtu spojů na lince 673 do obce Chleby nebo na lince 436 do Lipníka. Podrobnosti o změnách, včetně detailu nového vedení linek v Nymburce, naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Česko se má podle prezidenta Pavla zaměřit na zmenšování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Soukromá základní a střední škola se do Horního Bezděkova na Kladensku zatím nestěhuje. Zbytek odpoledne a večer bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při návštěvě konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavená přes 20 let. Kvůli tomu se zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, řekl Pavel.
2: Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky. Takže mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat.
1: Dodal, že některé regiony se potýkají s odlivem mladých lidí, kteří odcházejí do větších měst za lepšími podmínkami. Mezi Mělníkem a Všetaty aktuálně nejezdí vlaky. Na vině je uvízlá souprava na trati. V místě je zavedená náhradní autobusová doprava. Podrobnosti najdete na webu Českých drah. V Horním Bezděkově na Kladensku zatím nebude soukromá základní a střední škola. Protestovali proti ní někteří tamní obyvatelé. Například se bojí růstu dopravy a problémů s parkováním. Odvolali se tak proti rozhodnutí stavebního úřadu. Ten stěhování z Kladna do Lehetohrádku Vendula škole povolil, říká její zakladatel Vladimír Dobeš.
3: Úřad Fonoští neshledal problém v tom našem projektu, ale někteří ti namitatelé se teď odvolali, takže se to zdrží ještě tím řešením u kraje. Nevíme, jak to bude dlouho trvat, ale doufáme, že od ledna už budeme určitě v Brděkově.
1: Malbu svatojakubské cesty v podchodu u Modřanského nádraží v Praze obnovili technici. Před půl rokem ji posprejovali vandalové. Obraz na zdi dlouhé přes 25 metrů zobrazuje poutní trasu z hlavního města do španělského Santiago de Compostela. Je na ní například Modřanský kostel a kino nebo katedrála svatého Jakuba v Santiago, říká mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
4: Oficiální značení této větve svatojakubské cesty, která vede z centra Prahy, začíná právě v Modřanech. A tato malba krásně propojuje naše místní dominanty s evropskou poutní tradicí.
1: Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Podle ní objevili policisté několik improvizovaných výbušných a zápalných zařízení. Veřejnosti ale prý nehrozí žádné nebezpečí. Rozvodna už podle deníku Der Standard znovu obnovila provoz a státní kriminální úřad mezitím zahájil vyšetřování incidentu.
0: Počasí.
1: Zbytek dne čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je teď kolona u sjezdu na Doksany na 35. kilometru. Je to kvůli zúžení do jednoho pruhu. Kolona aktuálně měří asi kilometr, zdržíte se 5 až 10 minut. A v Praze se nejdéle zdržíte v centru na magistrále. Ve Vilzonově ulici jsou kolony od Florence přes omezení u hlavního nádraží až k muzeu. Tam postojíte v součtu asi 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy, po nich už dál pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Vydařené úterní odpoledne i dál.
0: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na první zářijové dny už za okamžik předpoví meteorolog České televize Pavel Karas. Dozvíme se, jak se staví nová tramvajová trať na Žižkově a Martin Písařík nás vezme do Austrálie. A k tomu písničky, které nestárnou, předvedou Pavel Habera, Voxel a Martin Maxa.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Krasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Pavel Karas je zde. Dobré odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: S jakým počasím začal nový měsíc?
2: Zasahuje k nám výběžek vyššího tlaku vzduchu, takže máme většinou polojasno, srážky se nevyskytují a teploty se pohybují kolem 22 stupňů Celsia.
1: Co nás čeká v noci a zítra?
2: V noci bude většinou jasno polojasno, ale v druhé půlce noci může oblaků částečně přibývat místy na oblačno. Ranní teplota se bude pohybovat mezi 13 a 10 stupni, vád bude slabý proměnlivý vítr, případně se může vyskytovat i bezvětří. No a zítra nás čeká podobné počasí jako dnes, bude zase většinou polojasno nebo oblačno. Přechodně se může ale obloha na pár hodin i zatáhnout s tím, že teploty by se měly dostávat na 23 až 26 stupňů. I zítra bude foukat vítr slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní, ale pořád slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Ani další den nebudeme potřebovat deštníky nebo pláštěnky.
2: Vypadá to, že srážky se budou vyskytovat v Česku spíš výjimečně. Ve čtvrtek těch mraků bude postupně přibývat, déšť se ale objeví jenom výjimečně. S větší pravděpodobností to bude večer na severu kraje, kde se může ojediněle slabý déšť vyskytovat. S tím, že ranní teplota bude klesat na 14 až 11 stupňů, maxima se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupně Celsia a během dne bude častěji převládat oblačno nebo polojasno.
1: Děkujeme za informace, příjemný den.
2: Rádo se stalo, krásné odpoledne přeju.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Yeah!

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Na Českém rozhlase Střední Čechy posloucháte Středočeské odpoledne a pokračujeme v Praze. Tam začali dělníci stavět novou tramvajovou trať, která povede přes nákladové nádraží Šiškov na sídliště Jarov. Na skoro dvoukilometrové trase vznikne 6 zastávek a část bude jednokolejná. Práce mají být hotové do konce srpna příštího roku.
1: Není to poprvé za poslední 2-3 roky, co je to tady vlastně rozkopané. To docela dost ovlivňuje i náš život kolem, hlavně když jezdíme tramvají, popřípadě když se jezdí autama.
2: Říká pan Andreas. Několik let bydlí poblíž pražského nákladového nádraží Žižkov, před kterým teď dělníci začali upravovat koleje pro napojení na budoucí trať. Dopravní omezení se dotklo i obyvatelky Magdaleny.
3: Ta změna ohledně nové tramvajové trati se mě dotýká docela citelně, ale chápu, že třeba i udělat. Nicméně vzhledem k tomu, že vodím děti do školy, tak je to pro mě dost velká komplikace.
2: Další kolem jdoucí pan Martin tudy dříve jezdil denně.
4: Mně se cesta nezmění teďkon už, ale myslím, že to určitě pomůže lidem všem, když tady bude trasa, která ulehčí lidem, místo toho, aby objížděli třeba Olšanský hřbitovy, tak budou moci jet přímo.
2: Nová trať z Olšanské na sídliště Jarov je podle něj potřeba kvůli bytové výstavbě.
4: Beru za dobrý, že se tady ty tramvajové linky trošku optimalizují.
2: Téměř dvoukilometrová tramvajová dráha bude obsluhovat nově vznikající městskou čtvrť v oblasti nákladového nádraží Žižkov. Také pan Tomáš delší dobu plány sleduje.
5: Je to dlouhodobý téma, myslím si, že se to daří. Uvidíme, jak to bude kapacitně, přece jenom bude to spousta nových obyvatel čtvrti.
2: První část trati bude dvojkolejná, pak se tramvaj napojí na jednu kolej a bude pokračovat na konečnou zastávku na sídlišti Jarov. V posledním úseku dělníci využijí původní podloží nepoužívané železniční dráhy, vysvětluje Jan Šurovský, technický ředitel pražského dopravního podniku pro úsek povrchu.
6: Dojde v podstatě k výměně jenom železničního svršku a provedení prosté elektrizace a těch posledních 600 metrů vlastně vychází mimořádně levně.
2: A dodává.
6: Celkově tato trať z hlediska částky za stavbu na běžný metr vychází nejpříznivěji ze všech projektů, co jsme dělali, což je dáno vlastně tím, že se staví v prostředí, kde už drážní doprava dlouhá léta fungovala.
2: Po dokončení má trať přechodně obsluhovat linka číslo 11, kterou pak nahradí tramvaj číslo 5. Celkem mají práce stát zhruba 600 milionů korun. Většinu výdajů pokryjí evropské dotace. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
2: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
1: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Po Brianu Adamsovi je na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy Martin Písařík a ten nám dnes přiblíží jeden ze světa dílů.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu Střední Čechy. rozhlas.cz. Úterním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se po 17. hodině v pořadu Den v kraji. Za chvíli už vysíláme Humoriádu s Patrikem Rozehnalem a Janem Přeučilem. Bavte se a mějte se dobře.

Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Rozvoj hlavního města se ode dneška řídí novým metropolitním plánem. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Zbytek nebude polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. V Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně, i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument také umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů.
3: Nové byty budou moct být například v bývalém průmyslovém areálu Avia Letňany a v lokalitě Nové Bubny. Dokument povoluje taky stavbu až 100-metrových budov, například v Libni a Vršovicích. Magistrát ho připravoval od roku 2012. Zastupitelé ho schválili letos v květnu. Metropolitní plán nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
2: Silnice první třídy číslo 4 u středočeského díloviště je ode dneška průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru místo dvou. Dělníci tam staví nový most nad silnicí. Podle organizátora veřejné dopravy v Praze a okolí společnosti Ropid hrozí projíždějícím autobusovým linkám zejména v ranní špičce zpoždění přesahující 30 minut. Omezení potrvá do pátku. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek zatím není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé v pleti se zakrváceným nožem a textem nedostatky ve zdravotnictví. Nevyřeší chirurgové z dovozu. Sport. Českým basketbalistkám začíná generálka na blížící se mistrovství světa v Berlíně. Národní tým teď od 16 hodin hraje s Jihokorejkami. Asistent trenérky Romany Ptáčkové Petr Treml mluvil o soupeřkách reprezentačního výběru.
4: Mělo to být právě, že konečně odehráme jedno utkání v kompletní sestavě a hledali jsme nějakého soupeře, kterého samozřejmě nebudeme mít ve skupině a který nám bude trošku vyhovovat i tím stylem hry, proto jsme vybrali tento asijský celek. Je to tým, který hraje rychle, mění obrany, takže bereme to jako dobrou přípravu před mistrovství světa.
2: Češky vstoupí do skupinové fáze šampionátu za 3 dny duelem proti Itálii, pak nastoupí proti Číně a obhájí k ním titul ze Spojených států amerických.
1: Počasí.
2: Odpoledne a večer čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D6 z Prahy ve směru do Karlových Varů za Prahou za sjezdem na Jeneč na 9. kilometru je aktuálně zúžení do jednoho pruhu. Kolona před místem je asi na 15 minut. A zdržíte se také na výjezdu z Prahy po D4 směrem do Strakonic. U Jíloviště staví lávku přes dálnici, kolona za 7. kilometru je v tuto chvíli asi na 10 minut. A v Praze postupně sílí provoz, ucpává se třeba magistrála u muzea. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: My jsme opět připraveni a doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všichni zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
2: Ano.
3: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Maženko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Ještě kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkala, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi, já ho posprejuju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaňacka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosil bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal, kdo pak to je.
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda Orlický hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatýho potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to
5: kromě těch gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás Podhoří Orlických hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
8: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, na co to bylo?
8: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
8: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
8: Jo, chodil jsem do tanečních. No. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
8: Ne.
2: Někteří to tak měli.
8: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral.
8: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle Činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu Činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ano, ale ano. Že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel, bylo něco takového úplně ujetého?
8: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
8: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
8: Ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Je to Humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha. No. A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha, máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, o přítomných raději nemluvme, ano? A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej, co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco spolu?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no, no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak.

0: jela velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do České Budějovice, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásí. Máte na vrátnici návštěvu, přeučil. To slyším, tak nějak ne.
0: Jo. Ježiš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval Porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo protihráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí Otopení a koupelně, anebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor, mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko, Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat. Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
2: Humoriáda.

0: narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Homoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: do Kopřivnice. Ano.
1: Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasím pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Měla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těch pohybovým kreacím. Vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano. Přelom,
7: ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
8: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: do vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní...
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste já říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt, s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakaru Bávra.
1: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMSkaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře, tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, mm-hmm. jo.
3: Že jsou sebekritičtější, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takový docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, ty jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec, aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně, ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala, ona šla otevřít v okno. Pak říkala, a víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. To nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona stala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no, budu se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová, režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Humoriáda.
1: Je Pozdravujeme kolegynice Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se svojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: krásná!
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: V Nymburce a okolí jezdí ode dneška dva nové vlaky Regio Spider. České vrtulníky vyslané na pomoc s hašením požárů v Srbsku se vrátily zpátky do Česka. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. V Nymburce a okolí jezdí dva nové motorové vlaky Regio Spider. České dráhy ode dneška nasazují na tratích z Čelákovic do Neratovic, z Nymburka do Poříčan a z Nymburka do Mladé Boleslavy. Vlaky jsou nízkopodlažní, nechybí v nich také klimatizace a zásuvky, říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Díky klasickým podvozkům je jízda pohodlnější oproti starším vozům. Je také mnohem dynamičtější, protože nové vozy mají dva motory a všechny čtyři nápravy jsou hnané. V Nymburce bude umístěno nejméně 21 vozidel typu Regio Spider.
2: Nové vlaky nahrazují zastaralé soupravy Regionova a vozy 810. Praha 2 ode dneška uzavřela hřiště na Folimance. Dělníci ho budou do konce října za více než 1 milion korun opravovat. Projekt počítá podle mluvčí městské části Andreje Zoulové s výměnou povrchu a herních prvků.
4: V rámci úprav dojde k výměně a doplnění herních prvků. Nově zde přibude houpačka a kolotoč, včetně bezpečných dopadových ploch. Opravou projde také oblíbená lanovka, stávající povrchy hřiště. Cílem prací je zvýšit bezpečnost i kvalitu zázemí pro děti a jejich rodiče.
2: Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů, informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něj nejsou potřebné. Jeden ze dvou vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově. První se do Česka vrátil už o víkendu. Během nasazení v balkánské zemi oba stroje provedly celkem 88 schozů vody z bambivaků. Sport. Čtyři Češky dnes čeká debut na tenisovém US Open. Na turnaji se poprvé představí Nikola Bartuňková, Darja Vidmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová. Ta nastupuje teď po 17. hodině proti Němce Lisové. Havlíčková se střetne s Maďarkou Bondarovou, Vidmanová bude hrát proti Španělce Bouzasové Manejrové a jako poslední nastoupí Bartuňková proti Egypťance Šerifové. 19-letá Tereza Valentová se z turnaje odhlásila. Počasí. Zítra bude v našem kraji polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za Prahou za sjezdem na Jeneč na 9. kilometru je aktuálně zúžení do jednoho pruhu. Kolona teď začíná na kilometru 4 a zdržíte se v ní asi 25 minut. Na dálnici D4 se zdržíte na výjezdu z Prahy směrem na Strakonice. U Jíloviště staví lávku přes dálnici. Kolona ze 7. kilometru vás zdrží asi čtvrt hodiny. A v Praze je odpolední špička. Na jižní a Štěrboholské spojce je silný provoz obou směrně před sjezdem do Průmyslové u Europarku. Pomaleji se jede od Běchovic i od Lanového mostu. V kolonách schodně postojíte asi 10 minut. A kolona na 10 minut je také na jižní spojce před Barandovským mostem ve směru na Smíchov. Dojedete do ní u sjezdu na Pankrác. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy, teď už začíná Den v kraji s Pavlem Kučerou.
5: Hezké úterý i dál.
1: Den v kraji.
5: Dnes nás čeká start školního roku v Kladně, nový autobus ze Středokluk do Prahy, Světový den leukémie a zvídavá spisovatelka z Českého Brodu. A budeme hrát písničky, které nestárnou od Miraj, Lucie Bílé, Petra Habky a Karla Zicha.
1: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Události 1. září vám teď na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy přiblíží Anna Hašková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Po dvouměsíčních prázdninách se do lavic vrátili žáci a studenti. Do prvních tříd základních škol nastoupilo podle odhadu ministerstva školství zhruba 115 tisíc dětí. Mezi nimi jsou i ty, které by v minulosti dostaly odklad pro nezralost. Do jedné ze středočeských škol se v reportáži vypravíme už za pár minut. V Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby i zeleně a kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument také umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo u Knovíze na Kladensku polovinu budované dálnice D7. Řidiči tak ode dneška jezdí po zhruba 3-kilometrovém úseku. Celou 6,5 kilometru dlouhou část přibližně 1,5 miliardy korun dokončí dělnici v příštím roce. Začátek září přináší pravidelné změny ve veřejné dopravě. Nové autobusové linky dnes vyjely například na Nymbursku. Více spojů mají i cestující v okolí Středokluk u Prahy. Podrobnosti uslyšíte v následující hodině našeho vysílání. A pražská zoologická zahrada ode dneška rozšířila počet zaměstnanců o 24 lidí. Limity peněz na platy tak vzroste o více než 23 milionů korun. Změny mají zlepšit personální situaci v zahradě a snížit přetížení zaměstnanců. Organizace nyní zaměstnává přibližně 250 lidí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Po dvou měsících skončily letní prázdniny, žáci základních a středních škol se tak vrátili zpátky do lavic. Společně s učiteli slavnostně zahájili nový školní rok. Některé děti přišly do tříd úplně poprvé. Zhruba 60 jich bylo na základní škole Ukrajinská v Kladně.
1: Takhle vítali třídní učitelky žáky prvních tříd. Do školy se poprvé těšila také 7letá Marie.
2: A se na učení.
1: Koukám, že máš velký kornout, tam máš asi nějaké sladkosti, co všechno tam je.
2: Mám tam bombony, donaty a pak nějaký karamelový bombony ještě.
1: Naopak třeba osmákovi Ondřejovi se zpátky do školy po dvou měsících volna nechtělo.
3: Se to v té škole jako nebaví, no. Některý to učení je moc těžký na mě třeba.
1: Letos sem podle ředitelky Blanky Šimunkové bude chodit téměř 700 žáků.
4: Naše škola je jednou z velkých škol tady u nás na Kladně a my si na zahájení velmi potrpíme nebo stavíme na takovém příjemném klimatu nejenom pro prvňáčky, ale pro zákonné zástupce. Naším cílem je, aby děti hned v ten první den vnímali stejně jako rodiče naši přátelskou atmosféru ve škole.
1: Paní ředitelka na začátku při uvítání prvňáků říkala, že se nemusí bát, že tu nejsou sami noví, ale že tady máte také dvě nová mláďata chameleonů. Stará se o ně učitel Petr Hataš.
5: No přesně tak. Máme tady mláďata chameleonů, ale pro upřesnění jich máme celkem 16 zatím. A další se ještě líhnou, možná jich bude klidně i 25. A je to takový náš první velký chovatelský úspěch tady u nás ve škole.
1: Tady v té vstupní hale, kde bylo to zahájení, jsou terária. Co dalšího, kromě chameleonů, tady je?
5: Byly velmi kladné ohlasy. Tak jsme potom rozšířili chov axolotlů. Založili jsme v zadní části haly jezírko. V této přední části tamhle je akvárium s axolotly. Poté jsme sem nasadili želvy. Máme tady suchozemské želvy zelenavé. Korálovky sedlaté, aby tady byl nějaký ten had, žáby, křepelky čínské a ze savců tady máme ježka bělobřichého.
1: Další prázdniny budou mít žáci základních a středních škol 29. a 30. října. Z Kladna Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Milan Starec má rád pivo a všechno, co s ním souvisí. Před lety začal sbírat pivovarské stroje a zařízení. Nakonec koupil spolu s kamarádem schátralý pivovar v Kostelci nad Černými lesy. Krásně ho opravili, začali vařit pivo a zřídili Národní muzeum pivovarnictví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: vysíláme Den v kraji. Ode dneška mají středokluky u Prahy rychlé autobusové spojení do Prahy. Obsluhu obce totiž převzala jiná oblastní linka, která posílila spojení přes Hostouň, Dobroví, Kněževes až na Veleslavín. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Kopáček.
1: Autobusové spojení mezi obcí Středokluky, západně od Prahy a hlavním městem bude rychlejší. Důvody změn současné linky 342 popisuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
2: Trvale roste poptávka, chceme lidem na trase trošku zrychlit cestování, hlavně do Prahy. Proto už nepojede přes Středokluky, ale pojede mimo Kněževes a Středokluky po dálnici přímo až do Stehelčevsi a dál bude pokračovat po své trase.
1: Ačkoliv bude linka 342 přetrasována mimo obec Středokluky, organizátoři dopravy připravili alternativu.
2: Středokluky nepřijdou o své spojení do Prahy, naopak bude ještě častější, protože budou mít možnost cestovat linkou 429, která dneska přes Středokluky nejede. A zároveň tady budeme zavádět novou linku 414, která jezdí jenom do Tuchoměřic k těm skladovým areálům a k nákupnímu centru. A tahle linka bude propojena s tou dnešní 323, takže pojede přes ty areály v okolí ruzyňského letiště i přes Středokluky a dále třeba přes Okoř až do Želenic a o víkendech dokonce až do Slaného.
1: Cílem této změny je hlavně zlepšení dopravy do Středokluk. Kromě nového trasování bude navýšen i interval spojů.
2: Souhrnný interval ve špičkách až 20 minut. Spolu tady budou jezdit linky 322, 414 a 429. Na nádraží Veleslavín pojedou ve stejné trase, časově koordinovány, takže dokonce ráno po 15 minutách, večera o víkendech každých 30 minut.
1: Poslední změnou je úprava linky 312, ačkoliv přesný datum změny se může ještě posunout.
2: Bude některými školními spoji prodloužena až do Středokluk, i když tady ještě probíhají nějaké výlukové práce, takže možná toto prodloužení bude o něco později.
1: Jedinou linkou v této oblasti beze změny je linka 322. Ta zůstane zachována dle současného jízdního řádu. Podrobnosti naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Lékaři jim proto nabízejí možnost zapojit se do některé z klinických studií.
1: Dáme škrtidlo, nebolí to?
2: Ne, dobrý.
3: Říká 55-letá Marcele zdravotní sestra Hana Rašplová z první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
1: Teď já teda naberu ty běžné odběry.
3: Chronickou leukémii u ní lékaři odhalili náhodně před 13 lety při preventivní prohlídce. V krevním obraze měla totiž zvýšenou hladinu bílých krvinek. Onemocnění se dlouho nezhoršovalo. Lékaři ji proto jen sledovali. Přednedávnem jí ale začaly natékat uzliny a pociťovala i větší únavu. Aby nemusela podstoupit chemoterapii, zapojila se do klinické studie.
4: Je to možnost projít léčbou, která mě tak nezničí jako chemoterapie, protože přece jenom chemoterapie je mnohem víc toxická pro tělo a ta biologická léčba má mnohem míň těch vedlejších účinků.
3: Léčba pomocí dvojkombinace moderních cílených léků u ní potrvá rok. Pokud bude dobře zabírat, měla by nemoc na několik let uspat.
1: Tak. Minutku mačkat, jo?
4: Ano,
1: tak určitě. Můžete za panem doktorem.
4: Děkuju.
3: Za necelou hodinu už usedá na židli v ordinaci hematologa Martina Špačka.
5: Dobrý den, tak pojďte.
3: Moderní cílenou léčbu snáší Marcela velmi dobře.
4: Spíš se teď cítím líp. Nemám žádný negativní účinky, které by mě nějak omezovaly vůbec.
5: Tím, že jsou to ty cílené léky, tím, že už to není ta chemoterapie, to je ta obrovská výhoda, že velká většina pacientů opravdu nemívá žádné problémy. Předpokládám, že i u vás to bude tak nadále.
3: S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované péče. Jednou z nich je i mezinárodní klinická studie CLL18, díky které se k inovativní léčbě dostane skoro 70 českých pacientů, říká hematolog Martin Šimkovič ze 4. interní hematologické kliniky ve fakultní nemocnici Hradec Králové.
6: Využívá velmi sofistikovaný postup, kdy se měří zbytková nemoc a podle toho se určuje, zda pacient ještě bude pokračovat o rok dále v léčbě nebo zda ji ukončí. A hodnotí se, jestli ta nemoc tam ještě trošičku je. Pokud ano, tak ji chceme ještě více zaléčit.
3: Cílená léčba jednoho pacienta stojí pojišťovny až 2 miliony korun. V rámci klinických studií ji ale mají pacienti zdarma. Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Den v kraji pokračuje návštěvou stovky a tisíce zajímavostí o slavných osobnostech naší historie, o Praze nebo ze života našich předků nashromáždila ve svých knihách spisovatelka a novinářka Stanislava Jarolímková. Po studiích žurnalistiky přispívala do deníku a časopisů, pak spolupracovala s rozhlasem a televizí. Od roku 1999 se věnuje psaní knih, kterých má na kontě už 43. Pražská rodačka už léta žije v Českém Brodě na Kolínsku, kde s ní natáčela Jolana Nováková.
1: Aha, to jsem nevěděla, řekla jsem si už mnohokrát při pročítání knih Stanislavy Jarolímkové, naproti které právě teď sedím v jejím obýváku v Českém Brodě. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
1: A že nejsem sama, kdo to říká. Že je to váš záměr, když překvapujete těmi zajímavostmi čtenáře?
2: Je to tak. Naznačí to už název knih, co encyklopedie tají, co možná nevíte o životě našich předků, jak to bylo se zázraky, či co v učebnicích dějepisu nenajdete.
1: Těmi vašimi knihami jsme tady obklopené, vy jste jich napsala přes 40. Kolik z toho je pragenzí a proč se Praze věnujete? Já tuším, jestli to náhodou nebude tím místem narození.
2: No, je to tím místem, já jsem Pražák od Vltavy, ze Štvanice, jo. Takže pragenzí jsem zatím napsala 11 a snažím se najít to, co ta mnoha setletá dáma Praha před námi pořád svřepě tají.
1: Kde pátráte po všech těch informacích? Protože to jsou věci, o kterých jsme opravdu mnohdy vůbec neslyšeli, jsou překvapující. Využíváte taky moderní technologie, umělou inteligenci?
2: Já jsem se u AI párkrát zklamala. Takže jsem zůstala konzervativcem a četla jsem a stále čtu další stohy knížek, procházím své výpisky soukromí, oslovuji odborníky, listuju v kronikách a vyhledávám mapy, protože je považuji za strašně důležitý pro orientaci čtenáře.
1: Která z těch knížek vašich je nejnovější? Pražské adresy?
2: Ano, ano, jsou to Pražské adresy. O Matějské pouti jsem zjistila, že se konávala například i na Komořanském hřišti, v Bílé labuti či ve Staroměstské tržnici. A z textu o rozhlasu mě překvapilo, že za pražského povstání vysílal i z podzemní hlasatelny.
1: Já si tady podám knihu, která se jmenuje Baví mě bavit, aneb půl století s mikrofonem. Je to kniha o Honzovi Rosákovi, našem kolegovi rozhlasovém. A vy jste spolu taky něco měli, myslím, pracovně.
2: Ano, pracovně jsme 7 let spolupracovali. Já jsem mu vstupovala do Šťastné cesty páteční každý týden. Nosila jsem tam článečky o historii a o zajímavostech historie.
1: No a pořád vás to hledání zajímavostí baví?
2: Baví. Díky bohu baví. Já se už ráno těším, co zase najdu.
1: No jak slyšíte, s radostí a nadšením už 10 let píše Stanislava Jarolímková. Z Českého Brodu Jolana Nováková. Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Polojasné počasí a teploty v průměru kolem 23 stupňů Celsia. Tak bylo během dne. Jak se to v noci změní a co nás čeká zítra, teď prozradí meteorolog České televize Pavel Karas.
2: V noci bude většinou jasno polojasno, ale v druhé půlce noci může oblaků částečně přibývat, místy na oblačno. Ranní teplota se bude pohybovat mezi 13 a 10 stupni. Vád bude slabý proměnlivý vítr, případně se může vyskytovat i bezvětří. No a zítra nás čeká podobné počasí jako dnes. Bude zase většinou polojasno nebo oblačno. Přechodně se může ale obloha na pár hodin i zatáhnout s tím, že teploty by se měly dostávat na 23 až 26 stupňů. I zítra bude foukat vítr slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní, ale pořád slabý do 4 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a za chvíli s námi prožijete první zářijový středočeský večer. Dobrý zvuk a maximální pohodu přeje ideál Pavel Kučera.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ke kritice návrhu rozpočtu na příští rok se k motoristům přidalo i koaliční hnutí SPD. Vodohospodáři vymění v Bukovně na Mladoboleslavskou část kanalizace. Zítra bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Oba koaliční partneři hnutí ANO se vymezili vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jak motoristům, tak SPD vadí hlavně navrhovaná výše schodku 389 miliard korun. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD je možné ušetřit hlavně na dávkách cizincům, včetně Ukrajinců. Jejich vyplácení chce zastavit, stejně jako financování nevládních organizací.
2: My jsme o tom finálním čísle informováni nebyli. Já jsem byl informován o rámci a doufal jsem, že to bude méně. My v každém případě příští týden máme v pondělí večer koaliční radu, takže to je, myslím, že první platforma, kde o tom budeme mluvit a následně je poslanecký klub.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se má ve čtvrtek kvůli rozpočtu sejít s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Chce mu navrhnout řadu opatření a pokud se podle svých slov alespoň na části neschodnou, budou mít motoristé velký problém schodek podpořit. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nepovažuje situaci za nijak mimořádnou. Rozpočet se podle ní vždy v září ještě diskutuje. Mezi Mělníkem a Všetaty stále nejezdí vlaky. Na vině je uvízlá souprava na trati. V místě je zavedená náhradní autobusová doprava. Podrobnosti najdete na webu Českých drah. Vodohospodáři začnou příští rok na jaře měnit část kanalizace v Bukovně na Mladoboleslavsku. Půjde o páteřní větev vedoucí ulicí od železniční zastávky a dále přes centrum obce směrem na Mladou Boleslav. Současné potrubí je ve špatném stavu. Náklady přesáhnou 50 milionů korun.
3: Výměna části kanalizace bude podle plánu vodohospodářů trvat asi rok, stavbu tedy ukončí v roce 2028. Nově také zrekonstruují i silnici, pod kterou potrubí na splašky vede. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Kulturní a technologické centrum by mělo vzniknout v areálu bývalé vnozovny Orionka v Praze 10. Vybuduje ho tam městská společnost Technologie hlavního města. Rozhodne o tom pražští radní. Rekonstrukce areálu má začít v roce 2028 a trvat zhruba 2 roky. Kromě kulturního sálu by tam měla být také nahrávací studia, říká předseda představenstva firmy Tomáš Dílek.
4: I my bychom rádi do toho objektu přesunuli naše činnosti týkající se oblasti audiovizuálních výstupů. My vlastně dneska stříháme a vyrábíme audiovizuální obsah pro městský informační kanál.
1: Norsko má oficiálně nového krále. Håkon VIII. Složil slavnostní slib před poslanci parlamentu. Symbolický ceremoniál v Norsku podle ústavy nahrazuje korunovaci. Na královském trůnu nahradil Håkon VIII. Svého otce Haralda V., který zemřel minulý týden ve věku 89 let. V Norsku kvůli úmrtí panovníka platí státní smutek až do pohřbu, který bude 9. září.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte ve středních Čechách polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Teploty vystoupí nejvýše na 23 až 26 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je zastavený provoz za sjezdem na Doksany na kilometru 41. Je tam větší nehoda, dodávka převrácená na bok a ve směru z Prahy do Ústí se nedá projet. Pošlední volný sjezd je na Doksany na kilometru 35. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy, teď naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
5: Krásný úterní večer. Středočeský večer. Už za chvíli navštívíme základní školu v Satelicích, kde také zahájili školní rok. Poslechnete si, jak vznikaly slavné rozhlasové hovory v Lánech a pozveme vás na kus řeči se Simonou Stašovou na zámek v Brandýse nad Labem. A potěší písničky, které nestárnou Michala Tučného, Marie Rotrové, Pavla Bobka a Dalibora Jandy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Prý není to se mnou snadné,

zdá, že chtěl bych jenom jít.

0: úterý večer posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Dnes jste to slyšeli už mnohokrát, dětem a učitelům skončily letní prázdniny a žáci základních a středních škol znovu usedli do lavic. Do prvních tříd letos v Česku nastoupilo asi 115 tisíc dětí. Z toho 48 jich začalo chodit na základní školu v pražských Satelicích.
1: Ředitelka Satelické základní školy právě na chodbě přivítala všechny žáky po letních prázdninách. Do první třídy nastupuje třeba Eliška. Jak se těšila?
2: Dobře.
1: Na co se těšila nejvíc?
2: Na paní učitelku.
1: Máš tady taky staršího bráchu. Co ti o škole říkal?
2: Že se tam rád učí.
1: Elišku přivedl tatínek Tomáš Vykysalý. Jak jste prožívali léto před jejím nástupem do školy?
3: Určitě ke konci hektický, ale co tady známe, se školou jsme spokojení, je to tady fajn, takže doufáme, že brácha pomůže.
1: Co je na tom nejnáročnější, když takhle dítě nastupuje do první třídy?
3: Asi nic náročného není, spíš si myslím nějaký ty pocity, city, než nějaký aktovky kupovat. Spíš ta náročnost toho vidět, že to dítě roste a už zase jde do první třídy další.
1: Během první vyučovací hodiny se prvňáci seznámili s třídní učitelkou Petrou Novotnou.
4: Prvňáci dostali úkol od dvou střídků, Eli a Thea. Měli za úkol najít cedulku se svým jménem, na cedulku se napsat jméno, kterým jim říkají doma.
1: S pomocí rodičů následně na další cedulky napsali datum svých narozenin. Ty pak připevnili na nástěnku s papírovými mafiny.
4: Každý měsíc, kdy děti slaví narozeniny, se sejdeme vzadu na kroužku a oslavíme spolu narozeniny. Děti donesou třeba nějaký dárek pro ostatní, nějaký bonbon nebo tak.
1: Přesunul jsem se o patro níž, do čtvrté třídy tady chodí Dan. Jak ty ses těšil do školy?
5: Moc ne.
1: A jak to, že moc ne?
5: Jsem se těšil spát dlouho.
1: Do kolika jsi spával o prázdninách?
5: Někdy i do 9.
1: A co jsi jinak o prázdninách dělal?
5: Byl jsem na cyklotáboře, pak jsem byl na sportovním táboře ve Kbelích s kamarádem a se ségrou. A pak ještě na Barborce, což je České Budějovice, kousek od tamtud.
1: Budova ale přes prázdniny podle ředitelky Daniely Vočadlové prázdná nebyla. Například tělocvičnu opravovali dělníci.
6: Došlo k renovaci parket, k malování nových čar, tělocvična je vymalovaná, vyčištěná, v té jedné šatně mohla vzniknout taková relaxační místnost, kam bude třeba chodit na nějaké programy školní paní psycholožka nebo paní vychovatelky ze školní družiny.
1: Malíři vymalovali také celé přízemí, včetně jídelny a kuchyně.
6: Tam máme úplně novou multifunkční pánev, nový konvektomat, takový ten ovocný a zeleninový pult, takže myslím si, že se toho dělo opravdu hodně.
1: V novém roce dělníci opraví také venkovní hřiště. Z Prahy Satalic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
7: Středočeský večer.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Já.

0: S Českým rozhlasem Střední Čechy se teď dostaneme do rozhlasové historie, když začátečník Robert Tamchina poprvé usedl proti Václavu Havlovi s mikrofonem, bylo mu teprve 21 let. V tomto věku začal moderovat hovory v Lánech a ze zkušebního rozhovoru se stalo téměř 8 let pravidelného vysílání. Jaké měl pocity z prvního rozhovoru a co se za 8 let o Václavu Havlovi dozvěděl, i o tom je druhý díl seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Pane prezidente, když jsem přemýšlel o tom, jak začít náš dnešní rozhovor, který natáčíme ve vašem domečku, jak sám říkáte, na Pražském hradě, hledal jsem především...
2: Na 8. května 1993 a na první setkání s Havlem si Tamchina pamatuje dodnes. Bylo horké sobotní odpoledne a mladý redaktor přišel do prezidentského domku v saku a kravatě. Napětí nakonec prolomil sám prezident.
3: A jako dneska to vidím, to onikání, když řekl prezident Václav Havel Ladislavu Špačkovi, řeknou mladýmu, ať si sundá sako. Jo. A to tak krásně rozvolnilo tu situaci, protože já jsem si sundal kravatu, sako, hodil jsem to někam na židli a začalo se točit. Ta úplně rozbila atmosféru a taková ta moje strojenost nebo právě ta nervozita a tréma šly stranou.
2: Václavu Havlovi bylo tehdy 56 let a Tamchina občas chodil na rozhovory dokonce ve vojenské uniformě, protože v té době ještě studoval a měl vojenskou katedru.
3: No a jednou mě prezident zaskočil, říkal, to, že nestojíte, nejste v aptáku, prostě nejste v pozoru, já jsem vrchní velitel ozbrojených sil. Tak já jsem si myslel, že to je legrace, ale on skutečně mě nechal jako nastoupit s tím, že jsem říkal, pane prezidente, vrchní velitel ozbrojených sil, dovolte mi s vámi učinit hovory v Lánech. On říkal, ano, dovoluji, že. Tak to potom jsme někam vyhodili, to jsem, škoda, že jsem si to neschoval.
2: Věk ale podle Tamchiny rychle přestal hrát roli. Prezidenta se ptal stejně jako každý jiný novinář, třeba na zprávu o údajném atentátu.
1: Ve čtvrtek večer byla široká veřejnost informována o chystaném atentátu na vaši osobu, pane prezidente. Jak to celé působí vůbec na samotného muže v ohrožení?
4: Já se musím přiznat, že zaprvé jsem se o této věci dozvěděl z televize, což je pěkné. Svědčí to o mlčenlivosti naší policie, která zřejmě se domnívá, že jsem mluvka, tak mi o tom nic neřekla.
2: Tamchina sice strávil s prezidentem půl hodiny několikrát za měsíc, takže to bylo ryze profesionální setkání. Přesto se o Havlovi musel dozvědět něco, co posluchači vědět nemohli.
3: A to je vlastně třeba důvod, proč já tak úplně nevěřím těm dokumentům o Václavu Havlovi, protože já myslím, že on jako dramatik a dramaturg velmi vnímal přítomnost novinářů a věděl, jak vystupuje, věděl, co říká, vnímal, kdy je ten mikrofon zapnutý a kdy je vypnutý.
4: Někdo musí říkat nepopulární věci.
2: Tamchina jako člověk rozhlasu a člověk zvuku měl Havla velmi dobře naposlouchaného, takže jeho projev dokáže celkem slušně napodobit.
3: Jednou právě pan prezident říkal, kdyby se mi něco stalo, tak to tam můžete udělat tu čtvrthodinku, že? To uděláte z toho, když něco načtu a já to nebudu moc, třeba budu mít kašel, tak to pak namluvíte. No.
4: Ano.
2: V zítřejším dílu se zaměříme na velmi výjimečný a také třaskavý rozhovor v Lánech z ledna 1997, který natáčela moderátorka Eva Hůlková jen hodinu po utajené svatbě Václava Havla s Dagmar Veškrnovou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Střední Čechy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: David Dale dospíval a Denisa Hergeslová by vás ráda někam pozvala.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? V Poděbradech si nenechte ujít den s policií a složkami integrovaného záchranného systému. Na kolonádě od 10 do 15 hodin uvidíte dynamické ukázky práce policistů, zásah proti davu i ozbrojenému pachateli, služební kynologii nebo policejní koně. Děti čeká program záchranáře Marka s plyšovou sanitkou a vyzkoušet si můžou taky měření rychlosti běhu policejním radarem. Ve 14 hodin akci doplní koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky. Jako speciální host vystoupí americká skupina Murphy Band. Na zámku v Brandýse nad Labem se koná pořad Na kus řeči s herečkou Simonou Stašovou. Na místním nádvoří bude od 7 večer vyprávět o své herecké kariéře i divadle. Setkání nabídne osobní vzpomínky, historky a pohled do zákulisí hereckého života. Nemohli jsme mlčet, lidé Charty 77, tak se jmenuje nová panelová výstava, která představuje nejvýraznější osobnosti československé opozice proti komunistickému režimu. Přibližuje jejich osudy, postoje i důvody, proč se rozhodli veřejně vystoupit proti tehdejší moci. Výstavu najdete na Městském úřadě v Kralupech nad Vltavou, kde je součástí doprovodného programu Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2026. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Příjemný večer a mějte se dobře.
1: Středočeský večer.

že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století, rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Dělníci dokončují opravy náměstí Svobody v Kladně. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Zhruba za 2 týdny mají být hotové opravy náměstí Svobody v Kladně. Ode dneška tam opět fungují autobusové zastávky, které dělníci kvůli pracím dočasně přesunuli. Na náměstí teď zbývá dokončit například dlažbu, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
3: Dokončují se poslední metry dlažeb a práce na 2 nových objektech. Na přelomu října a listopadu bude ještě do trvalkových záhonů dosazeno 20 000 jarních cibulí, které se musí sázet až na podzim. Náklady na rekonstrukce náměstí Svobody činí 110 milionů korun.
2: Kutnohorská radnice dokončila opravu jídelny na základní škole Žižkov. V provozu bude od zítřka. Dělníci postavili přístavbu, upravili vnitřní rozložení kuchyně a jídelny, vyměnili okna a střechy. Za práce město zaplatilo téměř 55 milionů korun.
4: Přestavbou se zvýšila kapacita jídelny, která teď odpovídá potřebám školy. Kuchařky tureně připraví 600 až 650 obědů. Dělníci tu vyměnili veškeré vybavení a spotřebiče. Kuchyň má nově celostropní odtah páry, v jídelně bude k dispozici třeba ovocný a salátový bar. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.
2: Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom dnes informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vyšetřovatelé už dříve naznačili, že za útokem mohla stát Moskva. Ta jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Kromě toho plánuje také zpřísnit kontroly přijíždějících Rusů. Německo také navrhne zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu.
1: Počasí.
2: Během středy bude polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolona za sjezdem na Terezín. Na kilometru 41,5 v místě havarovalo osobní auto a dálnice byla chvíli i uzavřená. Teď už se jezdí jedním pruhem. V koloně z 36. kilometru se zdržíte asi 20 minut. A na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolonu za Novou Vsí. Mezi Novou Vsí a Veltru se havaroval kamion se dřevem, který skončil v příkopu. Místem se jezdí Kyvadlově, větší je fronta směrem na Slaný, to je asi na 20 minut. A v Praze už opadají večerní kolony, teď se zdržíte ještě třeba na Lanovém mostě. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Stejně hezké, jak je čeština bohatá a že jedno slovo může mít spoustu významů různých přenesených. Takový pendrek, no někdo ho má rád, někdo ho vyloženě nesnáší. Mám na mysli ten cukrářský výrobek.
2: Doufám, protože v těch dalších významech těžko k tomu mít kladný vztah.
1: No tak tedy definice pendreku, co by cukrářského výrobku, co říkají slovníky?
2: Slovník píše, že jde o gumovitou lisovanou tyčinku černohnědé až černé barvy, v které je výtažek zlé kořice.
1: No a přeneseně asi na základě tvaru je pendrek taky něco jiného.
2: Je, jak jsem se snažila naznačit, podle té podoby se přenesl význam na gumový obušek policistů, který se u nás poprvé těm četníkům, strážníkům začal dávat do výbavy za první republiky. A zajímavé je, že to slovo pro tu cukrovinku přišlo z němčiny, ale v tomhle přeneseném významu pro ten obušek se užívalo a užívá jenom v češtině.
1: No a když už je řeč o té němčině, tak kde se to slovo přesně vzalo?
2: Údajně se objevilo v Rakousku a byla to složenina ze slov bear a drag, tedy medvědí lejno.
1: No a proč se říká, že něco stojí za pendrek, že to nestojí za nic?
2: No, já myslím, že právě proto, že pokud bychom použili to slovo, které tady nemůžeme použít, tak se přece říká, že něco stojí za...
1: Tři tečky.
2: Tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stála expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Od dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: a poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Paťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli, protože si to nemůžeme dovolit, žijeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za prvý jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin, takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory, tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží, jak se zapojujou, že jo, jak se zkamarádí. Děkujem a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
4: Mně se tady moc líbilo a jako už jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
5: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
6: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
6: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
6: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
6: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
6: Jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
6: Pohádku.
1: Jaká to byla?
6: Sněhurka.
1: Majky?
7: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
7: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
7: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
8: Na Slovensku s babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
8: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
9: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
9: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
10: U babičky, Marí Boleslavě.
1: Elizabet?
11: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde?
11: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde to bylo?
11: Jsme byli na koupališti u babičky.
1: Latifo?
12: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
12: Jo.
1: Jaký to je?
12: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
13: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty. A děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet. Z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné. A
1: jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly. Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
14: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dali divadla. A hlavně to tady baví, když jsem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá pokaždé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku, pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví delší dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili tři nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na země.
0: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
0: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu, kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný, těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píchli, takže tatínek ve 30-stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo. Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že jsi na dovolený na Prýglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde. Což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení. Vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex Ahaus si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních, jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského, tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu. Tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná. A já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavně těší to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a nep Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru,

0: Vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílé jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout, a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
1: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
0: Je to tak?
1: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
0: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
1: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
0: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje, a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami životí, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže Zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim 2 víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní, a teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych. Je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
1: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila, jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek se dával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekla, ježiš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: fajn, právě
1: takové potvrzení, právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Studenti...
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný. Všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojení něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlu se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avii první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokkera nepřišel na chuť samonosným křídlům. A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v Pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Copa de Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit i vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Kbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s třemi licencemi. Do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostředností a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina spřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, tak já jsem do Ávie nastoupil na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběl už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga ve Vysočanech a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. Jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance? Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou své pomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačného pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku,

0: dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme přes chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Ávii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
0: Aví začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Aví koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Aví, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Ávie se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Ávie je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže nad celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda. Vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No ale vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mě servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty berme peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čeho si osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových Sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří děti, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla k psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knižku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma, a řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla, a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Léno Titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře,

Vy nebo malou pozornost, pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí a protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu a jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo, prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem jí. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That's very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starého židnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukru. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si před ně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Pettonovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy.
1: Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela.
0: Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh, my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. A ne, vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše vzpomínky, jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček, ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu, samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuju za
1: studia
0: všechny.
1: Přímo, ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Pak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš.
1: Ze základní školy, ano. Zůstí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně jiní třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ve školní, ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano,
1: základní
0: ano.
1: Školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem stejně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně.
0: Mm-hmm.
1: I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dalo by se říci.
1: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice, ještě tehda, nabydleli rodiče.
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x v týdnu a 3x v týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnici jsme se všichni zdali.
0: Jasně, bylo to.
1: A udrželi jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdále ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo. No. A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo.
0: Mm-hmm.
1: Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více, kolikrát. No, já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i fašíky.
0: Jo.
1: Tak jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi a do chemičky.
0: Neoblíbený
1: a předmět. To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem
0: tak.
1: Takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podrženo sečtenou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dáno.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zahrnovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju, samozřejmě děkuju. Přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků, těm druhým.
1: Chytré, navíc dcera ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po dvou letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: A učí matematiku a informatiku.
0: No tak vlastně ty držím taky palce teda velmi, ať mám vzorné studie.
1: Karolínce taky drž palce.
0: Ano, přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer a slyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuju, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
2: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
1: Děkuju.
2: A teda mám začít.
1: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o
2: já
1: učitelích.
2: Já na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to mám fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát mi jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
1: Jo.
2: Tak když nás představovali v té škole, v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam je, u nás byla taková budova, zámeček to byl takový, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, byl vysel netopír a takový ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, když to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola. Vím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No to samozřejmě ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát mě to tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do toho, do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. Ale co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysokou došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
1: Jo.
2: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přijel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klapne, dá odeslat a má to celá republika, víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
1: Jo.
2: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti jdeme na příští týden ve středu. Máme setkání s průmyslovky, s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované obory. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným, když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, do té, aby vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Takže máme sraz teď z té průmyslovky a v říjnu máme...
1: No tak je se na co těšit zase, že jo?
2: Ano, samozřejmě, z té základní školy to je vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
1: Ano.
2: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
1: No tak, to
2: a
1: bude veselé.
2: To mě to tam táhne.
1: Věřím.
2: Čím má člověk víc roku, tak tím...
1: Tím asi víc vzpomíná, táhne ho to tam.
2: Ano.
1: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky, každopádně přeju veselý sraz, užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
2: Děkuji.
1: Taky.
2: Dobrou noc přeji a se daří.
1: Děkuju nápodobně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Anna Zagorová a biograf láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši oši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to, protože no, byla jsem živé dítě prostě na vesnici. Já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku, a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila. A vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho, takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem, a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti, nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na to,
0: jo,
1: na
0: ten to je pravda.
1: Životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano,
1: kolem.
0: Ano.
1: Tak jo,
0: dobře.
1: Tak všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo? Já
0: jo.
1: To vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovní ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol a divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byly tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla mě jako dlouhá chvíle, když si jako četli, no. Protože ty poupata už jsem měla přečtený a

0: jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocnej, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem odposlouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
1: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
0: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůl, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no, ale pak jsem šla na rozvodný a tak, tak to zase bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o své nejmladší vnučce, ta šla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala a šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima a ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla. A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
1: tak to je no, dobře. Dobře, tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání. No, každopádně přeju hezký večer.
0: Vysvědčení z první třídy.
1: No, krásná památka.
0: A to tak. Mám psaný ještě německy.
1: Jo.
0: To bylo Bemen und Meren.
1: Ano,
0: no,
1: ano.
0: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá,
1: ale je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju a mějte se moc hezky zase příště u nás.
0: Děkuju vám.
1: Já taky děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik je Žoráš, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě.
1: No, a jak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomněla, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. A tak jsem se tam měla sedět na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě v lavicím. Mám ještě obyčejný pero, kalamář. A bylo tam napsané, paní ředitelka napsala děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podíval a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal. No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Není to už, ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme 6 absolventů každých 5 let.
0: Aha.
1: A já už za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano. No. A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí. Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To ještě bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, a teď se podíval na mě a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel třídní, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, prohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
0: Jo.
1: Teď to bylo za 15 let. No, všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, držel nás tam za ruku a to a ještě nás s kamoškou. A on umřel. No, tak teď to bylo za 20 let. Přišel, už nemohl přijít, přišel, ale profesor z matematiky. Co se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let. A teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a oni všichni mě, kdo ti to bude říkat, protože už ti učitelé nebyli. No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme 6 absolventů v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
0: Jo.
1: Už je to teda málo. No a jinak teda měla jsem dnes moje pravnučka za do první třídy.
0: A byla jste se podívat?
1: Nebyla
0: jste s ní.
1: Představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
0: Aha.
1: Takže je doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila a ta druhá byla doma.
0: Jo, no tak to doženete týden, není žádný čas, že jo? Asi jo, samozřejmě, no, to víte.
1: Ano, ano, a těší se teda za to šikovný holky. Tak
0: to je dobře.
1: A teďka mám doma zase vnučku, ano, která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do čtvrtého ročníku, ušla do, teda dnes do čtvrtého ročníku, a ona je tak strašně šikovná a vlastně sama vybrala tu uměleckou. Mm-hmm. Ona má tam jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký mám nepamné, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sam jedničky, tak říkám, no, to není normální.
0: No, tak prosím, tak to jim...
1: Ona se teda na vysokou chce, se
0: jo,
1: teda...
0: Jo.
1: Takže ona... Jo, a ten kluk šel taky na vysokou, teď maturoval, ten její...
0: Takže mají před takže sebou spousty studentských let.
1: Velice šikovná holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, jo. Stají z těch předmětů uměleckých, všechno na matka. Má nadání, no.
0: Tak to je dobře.
1: Já jsem, říkám, pochom se, říkám, po babičce, že?
0: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo?
1: Já
0: děkuju.
1: Taky, já jsem se jednou dovolala, málo kdy se dovolám.
0: Budu si tak těšit zase příště, taky. Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zlínský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává, dobrý večer, mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju, popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Chrise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic, aneb vrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolil se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tuška, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: Jo, no, to se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení, tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo? Pak to mě jako tu, nějak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo?
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat, až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze, nebo vyvěřit stavbu, jo,
0: jasně.
1: Namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo, takže tam to už šlo, to se taky v praxi jako využil pořádně, tady to co se v učení naučil, jo, no a využívám stále, no, a jinak s žákama, z obecné školy se potká, byl nás 10 ročník, jeden z těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem, se potkáváme jedno za čas.
0: Ano, ano.
1: No, s Mjatko Dresterovou, tam se, to už jsme se neviděli od školy, a jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a z učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedním Švorem. Ten teď byl někde v Hrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, Lotrovin hlavně. Toho bylo hodně, že teď Lotrovin, no, někdy jsme za to aj trpěli, protože tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytahala za kotlety, jo? kotlety, a to jsme vždycky stávali na špičky, jo? takhle trestal pan učitel, no? No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využívání na tu zemědělskou práci, jo? No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím, když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádi slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo?
0: Jasně,
1: no. Ale že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. hlavně se nenechat šídit, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, ano, no. Tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přes to nejde vlak, musí, jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu, jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. To, ale pojďme zpátky ještě k té škole, Františku, jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: No, na nějaký ty, chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo? Jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: No, taky, to bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli no, se takže, věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano, ano, ano. Prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju. Ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele.
0: No povězte.
1: Na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák. A oni bydleli přímo na té škole. A jednou se právě stalo, že pan řidici s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy, a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Já, ale dopadlo toho špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý. A my jsme se hrali a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku nás bylo třeba jako v ročníku jenom 8-4 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení už aj z těch vyšších tříd. Třeba ve čtvrté se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci podle toho, z které jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům. No a bylo to zajímavé. No a teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady. Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním z okolních, ty vesnice z toho Uherského Brodu. Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme jako, co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje vzpomínka.
0: Ta škola,
1: co jsem do ní chodila,
0: ano.
1: Tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884.
0: Jo.
1: Byla vystavená. Teď to má obec, tam mívá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak. A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesteše. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků. Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vytávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky. Děkuju.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: A jsem šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na jeseníka do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pán ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roku a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano,
1: a,
0: ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, tak jsme tam měli z Valašska Lidi Tomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje, a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumělo povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Už no, je to, já už budu mít taky 83 roku,
0: Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Co jste se ráda učila?
1: Já? Byste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdili. Tak když někdo tohle, tak na výbor, že byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou spatná úplně.
0: Takže
1: já
0: potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: Není nic dělat. A jsem ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio.
0: Mm-hmm.
1: A tam má plno přátel, já mám strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuji, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe. A mějte se hezky. Děkuji moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě ved tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda... Musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to jsem měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale... Potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit.
0: Jo.
1: A když přijela s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece tohle, co nemůžeš takhle brát. No a tak jsem to tak nějak všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, které se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to z pusy nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovci, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jako mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala se mi přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jí
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení. Já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda a

0: tak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
1: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno taky dobré, ať se tím jste horší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Ráno. A protože mě

0: 70 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
1: Ano.
0: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku.
1: Uh-huh.
0: A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum,
1: ano, ano,
0: u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic.
1: Mm-hmm.
0: Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla 5 třídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
1: Jo.
0: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla.
1: Mm-hmm.
0: Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako, protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
1: Jasně.
0: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča.
1: Uh-huh.
0: To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady to Slovácko se soudí, už jsem znal z paměti.
1: Jo, rozumím. Mhm.
0: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil s mojí manželkou, jsme si tady postavili dům,
1: mhm,
0: tady jsme vychovali 3 dcery.
1: Jo.
0: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování. A všechny 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo, průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosazel.
1: Jo, tak to je krásná věc.
0: Tak dojemný a prostě nádherný.
1: Ano, ano.
0: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
1: ano,
0: tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele.
1: Mm-hmm.
0: To byl zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
1: Mhm. No ale to už trošku odbočujeme, my jsme přeci jenom u té školy, Hinku, tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy, jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
0: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvitovali s povděkem, protože i oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
1: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
0: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem schopně, dokáže udělat taneční zábavu sám.
1: Mm-hmm.
0: No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu, do základní umělecké školy.
1: No, a teď tak bude to je krása.
0: Skřídlovku, takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
1: Nádherně, ano.
0: Vnoučku.
1: Dobře. Prostě. Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
1: Dobrou.
0: A přeji hezkou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříž ze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Vinklář taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Vinklářovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Vinkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Vinklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako kdysi Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že se dřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil, a později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny, všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném, to se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro bíka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábly nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si: chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. A Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlasně jakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z tobogánů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatýho a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Mladá, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v Československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já, no, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pán má kdo? A on říká, on ne, teďka on píše jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já, pán, jak se jmenuje Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kluk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se talent prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, Ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo, jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Cihláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav Jíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky Integetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak

tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastný.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrcadlem. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, já si prvu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň pánu, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavý. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No tak mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo, vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě a on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíjí. Já jsem vždycky neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, já to vzpomínám, poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on pán, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A na to vždycky

0: já když takhle chválím ty hlava nehlava, ty učili, jaký obrázky, jak si
1: řekl. Tak upřímnej, poručil vás to bavit, jak se máte.
2: To jsem měl, byl ten hlo, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

To už jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přinesl svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takový obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlej, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiši, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím, prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korun, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.